0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezké úterní ráno, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 10 minut po 7 hodině, máme 28. července. Svátek dnes slaví Viktor a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední, respektive ranní vysílání teď zahájila hudba Ludwiga van Beethovena. Poslouchali jsme presto ze 7. symfonie tohoto skladatele v podání Chicagského symfonického orchestru, který na této nahrávce řídil jeho někdejší hudební ředitel a dirigent, který je snad rekordmanem v počtu cen Grammy, které během života získal, slavný dirigent maďarského původu Georg Scholty. No a tento dirigent tedy s Chicagskými symfoniky natočil komplet všech Beethovenových symfonií, takže nahrávka, kterou jsme poslouchali, pocházela právě z něj. A my uslyšíme před 8. hodinou třeba ještě tady na frekvenci 98,7 také Čajkovského, Schumana, filmovou hudbu Ennia Morriconeho, rovněž Haydnovu 89. symfonii, také Mendelssohna nebo Händla. To vše už v nejbližších minutách a pokračovat teď budeme barokem. Příjemná Chaconna C-dur od neznámého barokního autora zazní v podání souboru L'arpeggiata.

Soubor Larpeggiata nám teď zahrál tuto barokní čakonu C-dur od neznámého autora a v nadcházejících minutách ranního vysílání Rádia Klasik Praha budeme poslouchat hudbu francouzskou. Nejdříve ze všeho to bude Camille Saint-Saëns a jeho svita Karneval zvířat. Svita, která je spojena i s naším územím, neboť Camille Saint-Saëns ku podivu ji napsal v Chrudimi a poté ji tedy provedl zase doma na soukromém koncertě, protože si nepřál, aby byla skladba za jeho života zveřejněna. Bál se, že ohrozí jeho reputaci seriózního skladatele, ale dnes se jedná paradoxně o jeden z jeho nejpopulárnějších kusů. My ze Saint-Saënsova Karnevalu zvířat uslyšíme úvod a lví pochod. Bude to nahrávka orchestru Italské národní akademie svaté Cecílie, diriguje Antonio Papano, no a pak hned další francouzský skladatel bude následovat. Bude to Claude Debussy a jeho Svit Luny.

0: Krásná skladba Claude Debussyho Svit Luny, původně samozřejmě klavírní, zazněla teď v našem ranním vysílání v úpravě pro smyčcové nástroje. Solo hrál houslista Ray Chen a spolu s ním jeho kolegové z ansámblu Made in Berlin, který je tvořen členy Berlínské filharmonie. Za okamžik nás čeká filmová hudba Ennia Morriconeho a ještě předtím prozradí kolegyně Mirka Časarová, kdo bude v sobotu 1. srpna jejím dalším hostem v letní repríze pořadu Na osobní notu.
1: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu Na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň, je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz.

Je krátce před půl osmou a na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli jednu ze známých filmových melodí Ennia Morriconeho, konkrétně melodie, kterou složil pro jeden z westernů Sergia Leoneho, film s názvem Pro pár dolarů navíc z roku 1965. Hráli nám filharmonici města Prahy, začátkem července jsme si připomínali už 6 let od úmrtí tohoto legendárního italského filmového skladatele. A dále nás čeká teď v našem ranním programu hudba Josefa Haydna, soubor La Petite Bande pod vedením Sigiswalda Kaikena nám zahraje část čtvrtou Vivace assai z Haydnovy 89. symfonie F-dur.

Je 8:05 a na rádiu Klasik Praha zazněla teď čtvrtá část z 89. symfonie Josefa Haydna, jedna ze symfonií, které Haydn tedy napsal pro dvůr knížete Esterházyho. A toto byla nahrávka, kde jsme slyšeli soubor La Petite Bande, řízený Sigiswaldem Kaikenem, odborníkem na historicky poučenou interpretaci. Půvabnou klavírní skladbu Roberta Schumana Arabesku C-dur nám teď zahraje klavírista George Lee. Je to ukázka z jeho předloni vydaného alba, kritikou velice oceňovaného. A pak ještě u romantické hudby zůstaneme třeba také se známým květinovým tancem z čajkovského baletu Louskáček. Na to vše se můžete těšit už v nejbližších minutách.

Krásnou Schumannovu arabesku C-dur nám teď zahrál klavírista George Lee, který tuto skladbu mezi jinými Schumannovými kusy a také mezi skladbami Ravela a Stravinského natočil na své před dvěma lety vydané album, které se jmenuje Movements a které je tedy zaměřeno na skladby převážně tanečního charakteru. Pokračovat budeme dalším romantickým autorem, teď to bude Petr Iljič Čajkovský a slavný tanec Květin z jeho baletu Louskáček v podání slovenských rozhlasových symfoniků.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapietichem.cz.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme Bure ze Světy číslo 2 z Händlovy vodní hudby, nahrávka souboru Collegium 1704, který Händlovy skladby natočil samozřejmě na dobové nástroje na album, které vyšlo loni v únoru, jmenuje se Water and Fire, a kromě vodní hudby je tam tedy nahrána ještě také druhá známá Händlova instrumentální svita z Anglie, hudba k ohňostroji. Teď si poslechneme Mendelssohnovu hudbu, jeho pátá symfonie, přezdívaná reformační, využívá nápěvy luteránských chorálů. Mendelssohn také během svého života přestoupil k protestantské víře. No a závěrečná část této symfonie, ta vychází z chorálu nazvaného Hrad přepevný jest Pán Bůh náš. Bude nám hrát těleso Chamber Orchestra of Europe, tedy Evropský komorní orchestr, a diriguje Janik Nezet-Segan.

0: Je krátce po 8 hodině, závěrečnou větu Mendelssohnovy páté takzvané reformační symfonie nám teď na Rádiu Klasik Praha zahrálo těleso Chamber Orchestra of Europe, neboli Evropský komorní orchestr pod taktovkou dirigenta Janika Nezet-Segana. Za okamžik uslyšíme zase hudbu komorní, pak třeba také hlas tenoristy Luciana Pavarottiho, jedna polka od Johanna Strause, ale i hudba filmová, také Mozart, Holst a spousta další skvělé hudby zazní tady na Klasik Praha už v příští hodině našeho vysílání. A teď je po 8 hodině, takže je čas na krátký přehled aktuálních zpráv.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zástupci pražské koalice se na včerejší schůzce shodli na plánu opatření, která mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. K případu už se dopoledne sešel také kontrolní výbor zastupitelstva. Policie v budově magistrátu zasahovala minulé úterý, následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři již nyní šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy, informoval portál veřejnoprávní Slovenské televize a rozhlasu. Meteorologové na příštích 10 dní nepředpokládají zlepšení, předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na včerejším zasedání o tom rozhodla vláda. S plánem kabinetu poté vyslovila souhlas i vdova po umělci Marie Knížáková. Pohřeb se státními poctami měli nedávno například také zpěvák Karel Gott na podzim 2019 nebo bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v roce 2023.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme elegantní menuet ze skladby Jeana Francéze, skladatele řazeného k žánru takzvaného neoklasicismu. Z jeho díla Musique de cour, neboli dvorské hudby, odtud také vyplývá tento elegantní charakter skladby. No a na nahrávce účinkovali flétnista Roman Novotný, houslista Jiří Pospíchal a klavírista Ivo Kahánek. Dále uslyšíte v éteru hlas, který jistě bezpečně poznáte. Je to hlas tenoristy Luciana Pavarottiho, jehož barva byla mnohokrát přirovnávána ke slunci a právě o slunci nám také Luciano Pavarotti teď bude zpívat. Zazní slavná neapolská píseň O sole mio.

Tak to byl nezaměnitelný hlas Luciana Pavarottiho, který teď zpíval neapolskou píseň O sole mio, kterou složil Eduardo Di Capua. Pokud máte rádi operu, tak například dnes večer si v letní repríze pořadu Hudba v miléniu můžete tady na Klasik Praha naladit rozhovor s mezzosopranistkou Belou Adamovou, který jsme vysílali v premiéře na jaře a který teď v létě opakujeme. Hovořili jsme třeba o Mahlerovi, o písních a spoustě dalších témat. No a teď nás čeká rychlá polka pojmenovaná Zmizte od Johanna Strause mladšího. Zahrají nám vídeňští filharmonikové, bude to nahrávka pořízená na jednom z tradičních novoročních koncertů tohoto orchestru.

To byla živá nahrávka pořízená na jednom z novoročních koncertů Vídeňské filharmonie, kde tehdy orchestr řídil dirigent Zubin Mehta. Poslouchali jsme polku od Johanna Strause mladšího s názvem Zmizte, ale rozhodně zůstaňte u svých přijímačů, protože teď zazní filmová hudba Ericha Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, který pak studoval ve Vídni a posléze se dostal až do Hollywoodu, kde byl jedním ze zakladatelů hollywoodské filmové hudby. No a my uslyšíme teď milostné téma, které složí pro výpravný dobrodružný film Robin Hood z roku 1938. Zahraje nám švýcarské těleso City Light Symphony Orchestra, diriguje Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: CD César Vive neboli Žij blaze císaři natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
6: Co to je?
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tohle je Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha zaznělo teď Asturské fandango, část ze skladby Španělské kapričo od Nikolaja Rimského-Korsakova. Hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, no a po této temperamentní hudbě inspirované španělskými rytmy teď poklidná a důstojná arie ze druhého dějství Mozartovy opery Kouzelná flétna, která se jmenuje In diesen heiligen Hallen a kterou nám v roli čaroděje Sarastra zaspívá maďarský basista jménem László Polgár, doprovázený orchestr maďarské státní opery.

Jsou 9:30 a v ranním vysílání Rádia Klasik Praha teď zpíval maďarský basista László Polgár, vynikající pěvec, který krásným hlasem přednesl tuto arii In diesen heiligen Hallen ze druhého dějství Mozartovy opery Kouzelná flétna, a to za doprovodu orchestru maďarské státní opery. Mozartovu Kouzelnou flétnu můžete tady v Praze samozřejmě zhlédnout třeba i ve Stavovském divadle, prostoru spojeném neodmyslitelně s Mozartem, kde se bude v nejbližším termínu hrát 26. srpna a pak zase v řadě termínů v září, tedy začátkem příští sezóny, například 9., 13., 23. nebo 9. či 28.9. Teď budeme pokračovat hudbou Gustava Holsta, část věnovaná planetě Merkur ze známé orchestrální svity Planety. Český národní symfonický orchestr bude na této nahrávce řídit dirigent Paul Freeman.

Gustav Holst napsal v časech první světové války svou nejslavnější skladbu orchestrální svitu Planety, která tedy znázorňuje astrologický charakter jednotlivých planet sluneční soustavy. Není tam obsažena Země a také planeta Pluto, ne proto, že by Holst předpověděl, že bude vyřazena, ale protože v době vzniku této skladby ještě nebyla objevena. No a my jsme poslouchali od Holsta teď z této svity pro orchestr část třetí věnovanou planetě Merkur. Hrál nám Český národní symfonický orchestr řízený dirigentem Paulem Freemanem. Pokud byste chtěli Český národní symfonický orchestr, těleso věnující se jak klasické, tak i filmové hudbě, slyšet v nejbližší době naživo, tak informace o jejich nejbližších koncertech samozřejmě najdete na jejich webových stránkách. Například budou ve Smetanově síni obecního domu hrát 22. září hudbu z filmu o Jamesi Bondovi a pak zahrají na třetím abonentním koncertě letošní sezóny 14. října pod taktovkou dirigenta Stevena Mercuria Musorgského Noc na Lysé hoře, Schumannův koncertní kus pro čtyři horny a orchestr a také hudbu Richarda Strause, symfonickou báseň Život hrdinův. No a nás dále čeká teď v našem ranním programu valčík ze skladby Baletní scény od Alexandra Glazunova. Bude to nahrávka Minnesotského orchestru a diriguje Edo de Wardt.

Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali valčík z pera Alexandra Glazunova z jeho svity baletní scény, která nebyla určená k žádnému baletu, byla to skladba pro koncertní účely. No a my jsme poslouchali teď nahrávku Minnesotského orchestru, který řídil dirigent Edo de Wart. Dále nám teď zaspívá sopranistka Johana Rosická skladbu Laudate Pueri od Johana Josefa Flixiho. A pak ještě třeba také hudba Leonarda Bernsteina, inspirovaná samozřejmě jazzem, ale i hudba renesanční zazní tady na Klasik Praha ještě před 9. hodinou.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, stále ještě ranní vysílání a toto byla hudba Leonarda Bernsteina. Slyšeli jsme úryvek z jeho baletu nazvaného Fancy Free, do češtiny se to překládá jako Nezadaní. Je to balet z roku 1944 a na této nahrávce sám autor řídil New Yorkskou filharmonii, takže hudba byla nepochybně provedena dle jeho představ. No a po této hudbě inspirované jazzem a různými latinskoamerickými tanci si teď poslechneme naopak hudbu renesanční, bude to skladatel jménem Francisco de la Torre a skladba Adoramoste Señor, kterou nám zaspívá dámský vokální soubor Tiburtina Ensemble.

0: Slyšeli jsme skladbu Adoramoste Senor od renesančního skladatele jménem Francisco de la Torre. Zpíval nám dámský vokální soubor Tiburtina Ensemble a doprovázeli instrumentalisté ze souboru Capella de la Torre, nesoucího tedy přímo autorovo jméno ve svém názvu. No a kdybyste Tiburtina Ensemble chtěli v nejbližší době slyšet naživo, musíte si zajít do zahraničí, protože tento soubor bude vystupovat teď v srpnu v Polsku a také v Německu a pak v září v Rakousku. Za chvíli nás čeká hudba Antonína Dvořáka, finále z houslové sonatiny G-dur. To už bude ovšem tedy součástí dopoledního programu. Zahrají nám Jiří Vodička a David Mareček. A pak také třeba rubrika Novinka týdne, barokní hudba Jeana Battisty Lilliho, rovněž Martinů, Rossini a spousta další hudby zazní tady na Klasik Praha už v nejbližší půl hodině.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: až do velice živého finále vygradovali tuto závěrečnou část Dvořákovy houslové sonatiny G-dur. Houslista Jiří Vodička a David Mareček, interpreti, kteří nám teď hráli Dvořákovu hudbu ve vysílání Rádia Klasik Praha. Byla to ukázka z jejich společného alba vydaného předloni, kde natočili na dvě CD kompletní Dvořákovo dílo pro housle a klavír. Tato sonatina G-dur, to je skladba z Dvořákova amerického období, vznikla v New Yorku a skladatel ji věnoval svým dítkám. Dále nás teď čeká pravidelná rubrika Novinka týdne, bude to tentokrát nová nahrávka také českých interpretů, dva mladí hudebníci, kteří se rozhodli pro suprafon natočit skladby Astora Piazzolly.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je možná trochu překvapivé, že právě tady v České republice, v zemi polek, verbuňků a obkročáků, se dlouhodobě těší velké popularitě skladby Astora Piazzolly. Ty vycházejí z temperamentních rytmů tradičního argentinského tanga, avšak osobitým způsobem je propojují také s vlivy jazzu, s klasickou virtuozitou a technikami 20. století. Jisté je, že tyto Piazzollovy kusy stále oslovují i mladou generaci českých interpretů, což dokazuje nové album pojmenované Café 1930, vydané 19. června u suprafonu. Natočili jej houslista Daniel Matejča, pro kterého se jedná už o čtvrtý suprafonský titul během 3 let, a akordeonista Martin Schulz. Oba muzikanty, kromě skvělé hráčské vybavenosti a data narození po roce 2000, spojuje třeba i úspěch v televizní soutěži Virtuoso V4 a na řadě dalších hudebních klání. Stěžejní část jejich nového alba tvoří dvě programní svity. Suite del Angel z 60. let, to je původně scénická hudba k divadelní hře a pojednává ve 4 částech o andělovi, který se snese do chudinské čtvrti města Buenos Aires, aby pomohl tamním těžce zkoušeným obyvatelům. Ti však nakonec anděla, jak mají ve zvyku, zabijí v boji na nože. No a kromě této svity o andělovi ještě také od Astora Piazzolly na albu najdeme Histoire du Tango, to je zase svita z 80. let, která popisuje cestu tohoto hudebního žánru z nevěstinců přes kavárny a noční kluby až na koncertní pódia. Oba cykly jsou doplněny ještě také dalšími známými Piazzollovými kusy, jako například Oblivion, Zapomnění, Tantiany Prima neboli Před mnoha lety a také Esqualo, čili Žralok. No a právě Piazzollova Žraloka si z tohoto nového alba poslechneme jako hudební ukázku. Hrají akordeonista Martin Schulz a houslista Daniel Matejča.

skladbu Esqualo neboli Žralok od Astora Piazzolli jsme teď poslouchali tak, jak ji natočili houslista Daniel Matejča a akordeonista Martin Schulz na své nové album vydané před pár týdny u Suprafonu, které je celé věnováno Piazzollově hudbě. A pokud vás ukázka zaujala, tak více si můžete přečíst o této nahrávce i na našich webových stránkách klasikpraha.cz. Dále uslyšíme ještě další skladbu ve svižném tempu, bude to tanec zvaný Branle, jak ho zpracoval francouzský barokní skladatel Jean-Baptiste Lully. Bude to taková směs jeho různých skladeb právě ve formě tohoto francouzského tance z 16. století. A na flétnu nám bude hrát François Lazarevič doprovázený souborem Les Musiciens de Saint-Julien.

Poslouchali jsme hudbu francouzského barokního skladatele Jeana Baptisty Lullyho ve stylu tance zvaného Branle, francouzského tance z 16. století. A na nahrávce účinkoval flétnista François Lazarevič, v tomto případě solista a zároveň také vedoucí souboru Les Musiciens de Saint-Julien. Hudba z počítačových her, to je žánr, který se stále častěji dostává už i na koncertní pódia a věnují se mu i významní hudebníci a přední orchestry, třeba i londýnská filharmonie, která nám teď zahraje téma z populární počítačové hry Elder Scrolls V Skyrim z roku 2011, tedy 15 let staré. Dirigovat bude Andrew Skeet, který působí také jako skladatel a orchestrátor filmové hudby. No a pak se zase vrátíme ke klasice, třeba s hudbou Bohuslava Martinů, zazní také Rossini a další. To vše už v nejbližších minutách našeho dopoledního vysílání tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech, a dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla hudba Bohuslava Martinů. Vyslechli jsme teď Allegro, čtvrtou část ze 7 arabesek pro violončelo a klavír Bohuslava Martinů. Byla to nahrávka, kterou společně natočili violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik. Dva mladí hudebníci, kteří se setkali během studií v Bazileji, nedaleko místa, kde v závěru života ve Švýcarsku pobýval i sám Bohuslav Martinů. Tato jeho arabeska, kterou jsme teď slyšeli, je tedy z roku 1931, je z cyklu označeného Rytmické etidy pro violončelo a klavír. A kdybyste chtěli violončelistu Viléma Vlčka slyšet hrát hudbu Bohuslava Martinů, tak příležitost bude letos třeba na festivalu Bohuslava Martinů. Bude to ve středu 11.11. v Lichtenštejnském paláci, přímo v sále Martinů, kde tedy Vilém Vlček zahraje společně se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Robertem Kružíkem. Ještě tam bude jako solista druhý violončelista Petr Nouzovský a zazní tedy Martinů violončelové koncerty číslo 1 a také předehra pro orchestr. Následovat bude předehra k opeře Wilhelm Tell od Joaquina Rossiniho, to je poslední opera tohoto italského operního skladatele a hrát nám teď bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Vladimíra Válka.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali ikonickou předehru k opeře Wilhelm Tell, poslední opeře Joaquina Rossiniho, po jejímž dokomponování skladatel odešel v 36 letech do důchodu a už se věnoval převážně svému koníčku gastronomii. No a my jsme teď tuto známou předehru k opeře Wilhelm Tell slyšeli v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Je 10 minut po půl desáté, teď uslyšíme hudbu Nicole Bokové, klavíristky a skladatelky, která napsala zajímavý cyklus Her Country, neboli Její vlast, pro soubor Baborák Ensemble. Je to skladba pro komorní orchestr, volně inspirovaná Smetanovou Mou vlastí. Cituje i některé konkrétní motivy z tohoto Smetanova díla, ačkoliv se tedy nejedná o adaptaci nebo aranžma. Nicole Boková některé části pojala naprosto odlišným způsobem než Smetana. No a my uslyšíme teď z tohoto jejího cyklu první část, anglicky nazvanou High Castle, což tedy odkazuje k Vyšehradu, a zmíněný Baborák Ensemble nám na této nahrávce bude hrát pod vedením svého uměleckého šéfa, hornisty a dirigenta Radka Baboráka.

Poslouchali jsme hudbu Nicole Bokové, která napsala cyklus Her Country, neboli její vlast na základě Smetanova slavného cyklu Má vlast pro komorní orchestr Baborák Ensemble. Ten nám také teď pod vedením svého uměleckého šéfa Radka Baboráka zahrál první část tohoto cyklu, nazvanou High Castle, tedy inspirovanou Smetanovým Vyšehradem. Dále si poslechneme hudbu nizozemského baroka. Bude to skladatel jménem Pieter Helendal a druhá věta jeho houslové sonáty číslo 3, kterou nám zahrají hudebníci specializovaní na starou hudbu Monika Haget na housle a Ton Kopman na čembalo.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Co čteš, mami?
3: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
2: Já taky musím chodit do práce.
4: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Je Klasik Praha.

0: 4 minuty před 10. zazněl tanec z baletu Petruška od Igora Stravinského v autorově vlastní klavírní úpravě, kterou kdysi vytvořil pro pianistu Artura Rubinsteina, no a na této nahrávce byl interpretem klavírista jménem George Lee. Dále nám zaspívá v našem dopoledním vysílání na Rádiu Klasik Praha tenorista Petr Nekoranec. Tento pěvec natočil debutové album s francouzskými ariemi za doprovodu České filharmonie a jednu takovou francouzskou arii nám teď zaspívá, bude to arie Geralda z opery Lakmé od skladatele Léa Delíba.
1: Krásný den, tady Petr Nekoranec. Zdravím všechny posluchače Rádia Klasik Praha.

Je necelých 5:05, posloucháte Rádio Klasik Praha a toto byla živá nahrávka známé části Presto z Vivaldiho houslového koncertu Léto z cyklu čtveroročních dob. Léto je teď zhruba uprostřed a my jsme poslouchali nahrávku solistky Anne Sophie Mutter za doprovodu ansámblu Mutters Virtuosi, což je tedy soubor složený z mladých hudebníků, kteří mohli díky této houslistce tedy se představit na nejrůznějších světových pódiích. No a my budeme po této dramatické Vivaldiho hudbě znázorňující letní bouři teď pokračovat opět skladbou v poklidnějším tempu. Bude to Ravelová pavana za mrtvou infantku, orchestrální verze, kterou nám zahraje londýnský komorní orchestr.

Ravelovu Pavanu za mrtvou infantku, známou skladbu inspirovanou starým španělským dvorním tancem, ovšem v osobě té impresionistické Ravelově harmonizaci, nám teď zahrál londýnský komorní orchestr, který řídil dirigent Christopher Warren Green. Dále si poslechneme nahrávku pianisty Miroslava Beinhauera, to je hráč věnující se především hudbě 20. a 21. století, který se dlouhodobě zabývá tvorbou Aloise Háby a na sebe upozorňuje v loňském roce velice zdařilým albem pro suprafon, kde nahrál kompletní Hábovo dílo pro běžný půltónový klavír, tedy bez mikrointervalu. Toto bude Hábova raná skladba z roku 1914, sonáta S-moll, ze které nám teď Miroslav Beinhauer zahraje druhou část Scherzo.

To byla hudba Aloise Háby, ovšem zcela prosta čtvrttónu. Bylo to skerco z Hábova raného díla klavírní sonáty S-moll z roku 1914. Na piano hrál Miroslav Beinhauer, klavírista, který tedy natočil kompletní Hábovo klavírní dílo pro suprafon. Věnuje se tomuto autorovi dlouhodobě. Například také hraje na Hábou vynalezené šestinotónové harmonium. A mimochodem je to i klavírista, který také natočil některá klavírní díla před včírem zesnulého Milana Knížáka. No a teď budeme pokračovat v našem dopoledním vysílání hudbou duchovní. Bude to švýcarský skladatel Frank Marten a zazní část Agnus Dei, tedy závěrečná část jeho slavné dvojzborové mše, mše pro dva sbory a kapela. Bude nám zpívat americké pěvecké těleso Westminster Choir, které má na kontě několik cen Grammy pod vedením dirigenta Joea Millera.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou tu třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň. Chtěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Je minuta po půl jedenácté, toto byla první věta ze symfonie B-dur Františka Xavera Richtera. Jehož hudbu takto natočili finští hudebníci z helsinského barokního orchestru pod vedením čembalisty a muzikologa Apo Häkkinena. Posloucháte Radio Klasik Praha, s další skladbou se podíváme do českých Luhů a Hájů, respektive hned přes řeku z našeho smíchovského studia a spatříme tam Vyšehrad. Tak se jmenuje první část ze Smetanova cyklu Má vlast, kterou nám teď zahraje Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Smetanův Vyšehrad z cyklu Má vlast zazněl teď v podání České filharmonie pod taktovkou bývalého šéfdirigenta tohoto orchestru Jiřího Bělohlávka. Česká filharmonie teď má zasloužené prázdniny, ale v srpnu zahraje ve Skandinávii, konkrétně ve Stockholmu a také v Helsinkách, a pak zahajovací koncerty v Rudolfinu odehraje 1., 2. a 3. září, a to s houslistkou Janine Jansen, která bude také rezidenční umělkyní celé nadcházející sezóny České filharmonie. Více informací o koncertech, které Česká filharmonie na nadcházející sezónu připravila, najdete samozřejmě třeba i na webových stránkách tohoto orchestru. A my v našem dopoledním programu teď budeme pokračovat menuetem z Schubertovy klavírní sonáty G-dur. Nahrávka, se kterou si připomeneme legendárního loni zesnulého pianistu Alfreda Brendla.

0: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
3: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
2: Amorino, umění pravého italského geláta.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali část z jedné z kantát Johanna Ludwiga Bacha, což byl vzdálený bratranec Johanna Sebastiana Bacha. A Johann Sebastian si tedy skladeb svého bratrance vážil natolik, že je dokonce prováděl v Lipsku v roce 1726, takže letos tomu bylo 300 let od premiéry těchto kantát Johanna Ludwiga Bacha v Lipsku. No a při té příležitosti soubor kapela Solercia, vedený dirigentkou Johanou Zoller, natočil komplet všech těchto kantát Bachova bratrance. Toto konkrétně byla část z kantáty s velice dlouhým názvem Denn du wirst meine Seele nicht in der Helle lassen. A sola nám zpívali sopranistka Karen Tini a kontratenorista William Shelton. V další skladbě taky uslyšíme dva hlasy, ženský a mužský. Budou zpívat sopranistka Christine Opolais a tenorista Jonas Kaufmann a společně přednesou za milovaný duet Rodolfa a Mimi o Suave Fanciulla, pocházející z Pucciniho opery Bohéma.

Zvuk varhan zajímavým způsobem napodobil polský skladatel Henryk Gorecki v této trochu ponuré, ale působivé první části svého koncertu pro čembalo a smyčcový orchestr, který tedy vznikl v druhé polovině 20. století. Posloucháte dopolední vysílání Hudebního rádia Klasik Praha. Teď si poslechneme známou melodii, totiž píseň, která se jmenuje Kde domov můj, stylovy hry Fidlovačka, ovšem v orchestrálním zpracování Antonína Dvořáka. To je zajímavé, protože Dvořák tuto melodii samozřejmě dlouho předtím, než se stala hymnou, použil v rámci scénické hudby k divadelní hře Josef Kajetán Tyl, která se uváděla v Prozatímním divadle v roce 1882. Dnes tedy známe toto Dvořákovo zpracování melodie Kde domov můj jako orchestrální předehru Můj domov, a tu nám teď zahraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou svého bývalého šéfdirigenta Tomáše Braunera.

Posloucháte Radio Klasik Praha. Pokud jste během této skladby, kterou nám teď hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera, měli sklony vstávat, bylo to proto, že Antonín Dvořák v této své předehře Můj domov samozřejmě využíval nápěv písně Kde domov můj stylovy hry Fidlovačka. Nevěda tehdy v roce 1882, že se skladba stane, respektive ne tato jeho skladba, ale ta původní píseň první částí československé hymny. Byla to nahrávka, kterou pražští symfonikové natočili na své album Hudba pro Prahu, vydané předloni u Suprafonu, s orchestrálními skladbami českých romantických autorů, které nějak souvisejí s Prahou. Kromě Dvořáka tam najdeme třeba i skladby Suka, Smetany nebo Ostrčila. A nás dále čeká filmová hudba Johna Williamse, ovšem bude to teď ukázka z jednoho z jeho méně známých soundtracků. V úpravě pro flétnu a klavír si poslechneme hudbu, kterou John Williams složil k závěrečným titulkům filmu Drákula z roku 1979. Je to jedna z méně známých adaptací tohoto klasického gotického románu od Brema Stokera. No a budou nám hrát flétnistka Sara Andon a klavírista Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Na Klasik Praha teď dozněla melodie, kterou jistě dobře znáte, pokud jste pravidelnými posluchači našeho vysílání. Meditace z Masnetovy opery Thais, tentokrát to byla nahrávka světoznámého Itzhaka Perlmana a tělesa Abbey Road Ensemble, které je tedy spojeno se slavným nahrávacím studiem. Teď je krátce před 11:30 a pokračovat budeme hudbou inspirovanou latinskoamerickými rytmy, ale také třeba komedií dell'arte. Jedná se o skladbu Scaramouche francouzského autora Daria Mioda, kterou tedy pojmenoval podle jedné z postav z komedie dell'arte. A první část této hravé skladby, hrávané na nejrůznější nástroje a v různých obsazeních, nám teď zahraje na klarinet Ludmila Peterková, doprovázená Pražskou komorní filharmonií.

Poslouchali jsme svěžnou první část ze známé svity francouzského autora Daria Mioda, nazvané Scaramouche. Je to skladba populární, existující v různých úpravách. Například tato úprava pro klarinet a orchestr, ta prý vznikla z popudu slavného jazzového klarinetisty Bennyho Goodmana, který si také chtěl tuto skladbu zahrát. No a na této nahrávce solo na klarinet hrála Ludmila Peterková, doprovázená Pražskou komorní filharmonií pod vedením jejího zakladatele Jiřího Bělohlávka. Teď nás čeká hudba Giovanniho Bononcciniho, barokního skladatele, z jehož opery nazvané L'Anemica d'amore fata amante si poslechneme předehru v podání ansámblu Il Pomodoro pod vedením Maxima Emilianičeva.

Hudbu barokního skladatele Giovanniho Bononcciniho zahrál soubor Il Pomodoro. Byla to předehra z opery L'Amica d'amore Fata Amante. No a dále nás teď čeká komorní hudba Sergeje Prokofieva. Violončelista Václav Petr, koncertní mistr violončel České filharmonie, nám zahraje teď druhou část z Prokofievovy violončelové sonáty C-dur. Spolu s ním na nahrávce, která vyšla už před 10 lety, účinkovala pianistka Alena Grešlová. No a po Prokofievovi pak ještě předpolednem třeba také zazní část z Beethovenovy osudové, rovněž Griegova ranní nálada a také se vrátíme k hudbě barokní. To vše tedy ještě před 12. hodinou tady na Klasik Praha.

To byla komorní hudba Sergeje Prokofieva. Vyslechli jsme teď moderáto z jeho violončelové sonáty C-dur, nahrávka, kde společně účinkovali violončelista Václav Petr a klavíristka Alena Grešlová. Dále nás čeká teď slavná úvodní věta z Beethovenovy osudové symfonie v podání curišského Tonhalle orchestru. Dirigovat bude David Zinman.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

Pět minut před polednem na Rádiu Klasik Praha zazněla teď Ranní nálada, známá melodie Edvarda Grieg, pocházející původně z jeho scénické hudby k Ibsenově divadelní hře Peer Gynt. Na nahrávce jsme slyšeli New Yorkskou filharmonii, řízenou Leonardem Bernsteinem, no a před polednem nám teď ještě zaspívá kontratenorista Filip Žarusky. V podání tohoto pěvce si poslechneme árii Gemo in un punto e fremo, pocházející z opery Olympiáda, respektive z jedné z mnoha oper, které v 18. století vznikly pod názvem Olympiáda na velice populární libretto Pietra Metastázia. V tomto případě se jedná o zhudebnění méně známého neapolského skladatele, který se jmenoval Tommaso Tretta. Filip Žarusky zpívá za doprovodu francouzského ansámblu Le Concert de la Loge.

0: Je 12 hodin a v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha teď dozněla árie Gemo in un punto e fremo z opery Olympiáda od neapolského skladatele jménem Tommaso Tretta. Zpíval nám kontratenorista Filip Žaruský, doprovázený francouzským ansámblem Le Concert de la Loge. Pěvec tuto árii natočil na své album pojmenované Zapomenuté árie, které vyšlo před 3 lety a kde nahrál všechny árie z 18. století v novodobých premiérách. Byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu. Tím odpoledním vás bude tady na Rádiu Klasik Praha provázet kolega Stanislav Předota, který se vám za okamžik přihlásí od mikrofonu z našeho studia. No a už za chvíli se můžete těšit na hudbu španělskou. Bude to Joaquin Rodrigo a část jeho koncertu Fantazie pro šlechtice. Pak se také třeba do Maďarska podíváme s jedním z uherských tanců Johannese Brahmse a zazní i Chopin, Rameau a spousta další skvělé hudby už brzy tady na frekvenci 98,7. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké úterý a těšit se budu na slyšenou v živém vysílání opět zítra mezi 7 a 12 hodinou.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Kytarista Pepe Romero a Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Merinerem zahráli část z Fantazie pro šlechtice od Joaquina Rodriga. Touto skladbou také začal popolední blok na stanici Klasik Praha, kterým vás v úterý 28. července bude až do 19. hodiny provázet Stanislav Předota. Teď je 12 hodin a 12 a půl minuty a před námi je hudba Johannesa Brahmse, Daria Marianelliho a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Od Brahmse teď zazní jeho uherský tanec číslo 5 G-moll.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Pátý uherský tanec Johannesa Brahmse zahrál Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Némem Jervim. A teď je tu Dario Marianelli a jeho hudba k filmu Pokání.

0: To byla hudba Daria Marianelliho k filmu Pokání. A nyní nás čeká zaprvé pozvánka k poslechu pořadu Švédský stůl, který vysíláme v neděli od 19 hodin. A potom hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Sen noci svatojánské od Williama Shakespearea.
1: Klasik Praha.
2: CD César Vive neboli Žij blaze císaři natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Co to je?
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Posloucháte Klasik.

Svatební pochod z hudby ke hře Sen noci svatojánské, který zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy, zahrál orchestr Bachova festivalu v Oregonu. Dirigoval Helmut Rilling. Další skladbou je balada číslo 2 F-dur od Friderika Chopina. Chopin napsal celkem 4 klavírní balady. Tato patří ke skladbám, které si rozpracované vzal Friderik Chopin sebou na ostrov Malorku, kam jel se svou tehdejší partnerkou George Sand. Dokončil ji v roce 1839 a tehdy byla také tato balada vytištěna. Nám ji teď zahraje Martin Kasík.

Klavírista Martin Kasík přednesl baladu číslo 2 F-dur z opusu 38 od Friderika Chopéna. Od Jeana Philippa Rameaua zazní předehra k jeho opeře Thaïs. Zahraje nám ji orchestr Les Musiciens du Louvre.

předehru k Rameauově opeře Thaïs nám zahrál orchestr Les Musiciens du Louvre, který dirigoval Mark Minkowski. Od Astora Piazzolly teď zazní úprava jeho skladby Oblivion pro housle a orchestr. Solistkou v nahrávce bude houslistka Leticia Moreno.

0: Houslistka Letícia Moreno a londýnská filharmonie s dirigentem Andrejem Orozco-Estrádou zahráli Oblivion, skladbu od Astora Piazzolly. A teď je tu Jaroslav Ježek. Poslechneme si od něho skladbu, kterou bychom měli zařadit do klasického repertoáru, protože Ježek, ačkoliv ho samozřejmě nejvíce známe díky písničkám Osvobozeného divadla, byl umělec, který měl klasické hudební školení. Od Ježka si nyní v podání Igora Ardaševa poslechneme Charleston, třetí větu z jeho klavírního koncertu. Společně s Ardaševem si poslechneme také Filharmonii Brno, řízenou dirigentem Leošem Svárovským.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
6: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Vyslechli jsme třetí větu z koncertu pro klavír a orchestr od Jaroslava Ješka. Jedná se o jeho absolventský koncert po studium skladby na Pražské konzervatoři. Hráli nám klavírista Igor Ardašev a Filharmonie Brno s dirigentem Leošem Svárovským. Od Wolfganga Amadea Mozarta teď zazní třetí věta Presto z jeho houslového koncertu B-dur číslo 1. Hrát nám bude houslista Giuliano Carmignola.

0: Houslista Giuliano Carmignola a orchestra Mozart s dirigentem Claudiem Abbádem dohráli závěr koncertu B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Posloucháte stanici Klasik Praha, je 13.00, mám tu pro vás připraveny další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Podle Českého hydrometeorologického ústavu by lidé v Česku měli v nadcházejícím týdnu počítat s extrémní zátěží horkem. Ode dneška meteorologové předpovídají tropické třicítky, ve čtvrtek se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Kromě dopadů na zdraví meteorologové varují před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Teplotně nadprůměrné by přitom mělo být celé období příštích 4 týdnů. Nové ultradálkové letadlo Airbus A350 přistálo dnes před 10. hodinou na letišti ve francouzském Toulouse po více než 24-hodinovém letu z australského Melbourne. Jeho trasa do Evropy vedla přes Tichý oceán k pobřeží Spojených států, přes Kanadu a Atlantik. Letadlo letělo bez pasažérů, na jeho palubě bylo několik tun měřicích technologií a 6 pilotů z 5 inženýry, kteří během letu ověřovali fungování všech systémů. Plně naložený Airbus s 238 cestujícími by měl ve vzduchu vydržet až 22 hodin. Od 10. do 20. srpna se uskuteční festival Otakara Ševčíka, spojený se Ševčíkovou akademií, kurzy pro mladé hudebníky pod vedením zkušených umělců. Festival připomíná horažďovického rodáka, legendárního českého houslistu a pedagoga Otakara Ševčíka. A kromě Horažďovic se bude konat také v Kašperských horách, Písku, Klatovech a na zámku Kněžice. Festival nabídne publiku zajímavé koncerty a vedle toho se mladá generace hudebníků na Ševčíkově akademii setká na pódiích s etablovanými špičkovými umělci. Letos to budou například houslisté Josef Špaček a Jan Fischer, violisté Tomáš Jamník a Leo Singer, violista Andreas Vilvol, dirigent Jakub Hruša a řada dalších hudebních osobností. Počasí. Dnes je polojasno až jasno, jen přechodně místy až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů. Fouká slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jsme Klasik Praha.

To byla Férie, čtvrtá část ze španělské rapsodie od skladatele Morrise Ravela. Hrál Bostonský symfonický orchestr, dirigoval Seiji Ozawa. Už jsme teď popolední poslouchali spoustu krásných skladeb, proběhly zprávy a já tu mám ještě jednu informaci pro vás. Mám tu totiž připravenou soutěž pro jednoho z vás, který získá volný vstup na Jindřišskou věž a k tomu ještě krásné tričko. Detaily o této soutěži se ale pozvíme až za chvilku, až po skladbě Les Larmes de Jacqueline. Slzy Jacquelininy pro violončelo a orchestr od skladatele Jacquesa Offenbacha. Hrát nám bude čelista Sheku Kane Mason.

Violončelista Shecku Kane-Mason a symfonický orchestr města Birminghamu s dirigentkou Mirgou Gražiny-Tétila zahráli skladbu Les Larmes de Jacqueline, tedy Jacquelininy slzy, od Jacquesa Offenbacha. A teď se budeme chviličku věnovat soutěži. Tentokrát tu pro vás nemám vstupenky na žádný koncert nebo divadelní představení, ale dvě volné vstupenky k návštěvě Jindřišské věže, kterou najdete v Praze. Zároveň s těmito dvěma vstupenkami získá výherce také krásné tričko s logem právě Jindřišské věže. Jindřišská věž je velice starobylá, původně tam stála dřevěná zvonice už v 15. století a současná stavba, kamenná věž, byla postavena v roce 1599. Já vám teď něco o Jindřišské věži povím a pokud chcete uspět v soutěži, tak poslouchejte, protože na něco z následujících informací se za necelou půl hodinu budu ptát. Jindřišská věž má celkem 10 pater. Ve třetím patře jsou výstavy, ve čtvrtém patře najdete Muzeum pražských věží a v šestém patře výstavu přímo o Jindřišské věži. V posledním, 10. patře, potom najdete zvonohru zvonaře Rudolfa Manouška. Jinak Jindřišská věž je otevřena každý den, tedy od pondělka až do neděle a je otevřena každý den vždy od 10 do 19 hodin. A soutěžit o dvě volné vstupenky a tričko budeme, jak už jsem řekl, za necelou půl hodinu. Takže připravte si telefony. Teď je tu Arcangelo Corelli a jeho sonáta F-dur číslo 4.

0: Michaela Koudelková nám na zobcovou flétnu zahrála pátou část Allegro ze sonáty F-dur od Arcangela Corelliho. Doprovázeli ji na čembalo Monika Knoblochová, na barokní violončelo Libor Mašek a na tehorbu Jan Krejča. Součástí vysílání stanice Klasik Praha je samozřejmě hudba filmová. Teď tu pro vás mám hudbu Alexandra Desplata ke snímku Podivuhodný případ Benjamina Buttona.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyní naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamova. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na

Po hudbě Alexandra Desplata z filmu Podivuhodný případ Benjamina Buttona si nyní poslechneme jeden z hornových koncertů Wolfganga Amadea Mozarta. Mám tu pro vás připravené Allegro, třetí větu ze třetího hornového koncertu S-dur. Hrát nám bude hornista Dale Clevenger.

hornista Dale Clevenger za doprovodu Chicagského symfonického orchestru a dirigenta Claudia Abáda zahrál závěrečné Allegro z koncertu číslo 3 S-dur. Jehož autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Legendárním houslovým virtuózem počátku 19. století byl Niccolo Paganini. Své umění samozřejmě promítal také do houslových skladeb, které napsal. My si teď poslechneme Paganiniho koncert číslo 1 D-dur, který byl premiérován v Neapoli v roce 1819. Houslista Ilja Kaller nám z něho zahraje třetí věto Allegro spirituoso.

Houslista Ilja Kaller zahrál závěrečnou třetí větu Allegro spirituoso z koncertu D-dur číslo 1, jehož autorem je Niccolo Paganini. Doprovázel symfonický orchestr Polského národního rozhlasu, dirigoval Steven Gunzenhauser. Před námi je teď divertimento od Ervína Schulhoffa, ale hlavně soutěž. Neodkládejme ji, aby nezapadly informace, které jsou důležité pro správnou odpověď a které jste se dozvěděli před zhruba 20-25 minutami. Takže než začneme soutěžit, je nejprve potřeba seznámit se se soutěžními pravidly. Ta najdete na webové stránce našeho rádia s adresou www.klasikpraha.cz. Prosím, aby se nezúčastňovali ti, kteří vyhráli v některé z našich soutěží v uplynulých 14 dnech. Dnes budeme soutěžit o dvě volné vstupenky na Jindřišskou věž v Praze, což je unikátní věž, původně z 15. století, z kamenná stavba vznikla na konci 16. století. A k těmto dvěma volným vstupenkám dostanete ještě tričko s logem Jindřišské věže. Tak a teď na co se budu v soutěžní otázce ptát? Nebude to ani dotaz na třetí patro, kde se konají výstavy, nebude to dotaz na čtvrté patro, kde je Muzeum pražských věží, nebudu se ani ptát na šesté patro s výstavou přímo o Jindřišské věži a nebudu se ptát ani na poslední desáté patro, kde je zvonohra Rudolfa Manouška. Já se totiž budu ptát na úplně poslední informaci, kterou jsem uvedl, a to je: od kdy do kdy je otevřená Jindřišská věž? Kdy tuto věž můžete navštívit? A pokud si to pamatujete nebo si tipnete, tak můžete volat na telefon 739 987 987.

0: Vyslechli jsme Kavatínu, druhou část z divertimenta pro smyčcové kvarteto od skladatele Ervína Schulhoffa. Hrál nám soubor Krása kvartet. A nyní už k soutěži, kterou jste měli možnost se zúčastnit. Jako první se ke mně do studia se správnou odpovědí dovolal pan Jan, který věděl, nebo si pamatoval, že Jindřišská věž je otevřena každý den, tedy od pondělí do neděle včetně, a to každý den od 10 do 19 hodin. Takže panu Janovi velice gratuluji k výhře, získal dvě volné vstupenky k návštěvě Jindřišské věže a tričko s jejím logem. A vás ostatní samozřejmě zvu na návštěvu této unikátní historické památky, jednak kvůli expozicím, které v Jindřišské věži najdete, a potom také kvůli nezapomenutelnému výhledu na panoráma Prahy.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Basbaritonista Bryn Terwel zaspíval tradicionál Arlan Amor, který doprovázela Česká filharmonie s dirigentem Paulem Batemanem. Následuje symfonie číslo 20 dur Roberta Schumana. Z tohoto díla s opusovým číslem 61 nám vídeňští filharmonikové s dirigentem Richardem Mutím zahrají čtvrtou větu.

0: Vídeňští filharmonikové s dirigentem Richardem Muthym zahráli závěrečnou čtvrtou větu ze symfonie C-dur číslo 2, jejímž autorem je Robert Schumann. Po německém romantismu teď přichází francouzské baroko, a to v osobě skladatele Michela Richarda de Lalandeho. Poslechneme si část z jeho 12. svity.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Soubor La Symphonie du Marais, který dirigoval Igor Rein, zahrál část z 12. svity od Michela Richarda de Lalandeho.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V Česku se dlouhodobě těší velké popularitě skladby argentinského autora Astora Piazzolly. Tyto skladby, jeho hudba vůbec, vycházejí z temperamentních rytmů tradičního argentinského tanga, ale propojují je s vlivy jazzu, klasickou virtuozitou i technikami 20. století. Právě hudbu Astora Piazzolly přináší nové CDčko, které vyšlo nedávno u Suprafonu. Jmenuje se Café 1930 a natočili jej houslista Daniel Matejča a akordeonista Martin Schulz. Stěžejní částí tohoto alba jsou dvě programní svity. Suite des Angels, tedy andělská svita ze 60. let minulého století, což je původně scénická hra k divadelní hře, a slavná svita Histoire du Tango, tedy dějiny tanga z 80. let minulého století, která popisuje cestu tohoto hudebního žánru z nevěstinců přes kavárny a noční kluby až na světová koncertní pódia. Obě tyto svity jsou pak doplněny ještě dalšími Piazzollovými skladbami. Na desce najdeme například Oblivion, tedy Zapomnění, Tantiani Prima, Před mnoha lety, nebo Esqualo, Žralok. A právě Žraloka si nyní poslechneme.

Houslista Daniel Matejča a akordeonista Martin Schulz dohráli skladbu Esqualo, tedy žralok od Astora Piazzolly. Byla to ukázka z úplně nového CD, které vyšlo u Suprafonu a jmenuje se Café 1930. Matejča a Schulz na něm hrají skladby Astora Piazzolly, mimochodem dvě suity, Suite d'Angel a Histoire du Tango. A v poslechu teď budeme pokračovat hudbou László Weinera, maďarského skladatele, který však tragicky zahynul během druhé světové války. Poslechneme si třetí část z jeho koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr.

Vyslechli jsme závěr koncertu od László Weinera. Hráli nám flétnista Kaspar Zender, violista Milan Radič, klavíristka Eva Arutunjan a jako doprovázející orchestr kapela Istropolitána. Z filmové hudby si teď připomeneme vynikající film, který je ověnčen řadou Oscarů a jeden z těchto Oscarů se dostal i na skladatele Ludovika Burse. Mluvím o filmu The Artist, umělec, což je velice unikátní snímek, protože je to černobílý film, ačkoliv byl natočen nedávno a je celý němý. To znamená, že hudba v něm hraje velice zásadní roli. Nám teď jedno z témat z filmu Umělec, The Artist, zahraje bruselská filharmonie s dirigentem Ernstem van Thielem.

0: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak její kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
1: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme druhou větu z Beethovenovy symfonie číslo 7 a dur. Hrál Chicagský symfonický orchestr a dirigoval Georg Scholti. Před chvilkou jsem vás v novince týdne upozorňoval na nové suprafonské CDčko s hudbou Astora Piazzolly. O jeho oblibě svědčí také to, že jeho skladby jsou upravovány různými aranžéry pro rozmanitá obsazení nástrojů. Jednu takovouto úpravu, konkrétně pro zobcovou flétnu, si nyní poslechneme. Lucie Horš nám zahraje Piazzollovu skladbu Libertango.

Lucie Horš na Zobcovou flétnu a Karel Krajenhoff na Piazzolův oblíbený nástroj bandoneon zahráli skladbu Libertango. Od Claude Debussyho je tu teď pro vás připravený Svit Luny, část z Debussyho Bergamské svity. Zahraje nám je klavírista Ji Liu.

Klavírista Ji Liu zahrál Svit Luny, část z bergamské svity od Claude Debussyho. Autorem další skladby je František Benda. Je to český skladatel, narodil se roku 1709 v Benátkách nad Jizerou a zemřel roku 1786. Dožil se celkem požehnaného věku 76 roků. Vzhledem k období, ve kterém žil, zažil jak vrcholné baroko, tak i raný klasicismus, což se samozřejmě odráží i v jeho tvorbě. Benda byl vynikajícím skladatelem, ale také houslovým virtuózem. A tak není divu, že podstatnou část své tvorby věnoval právě tomuto nástroji. Houslista Roman Patočka nám nyní zahraje třetí větu, Presto assai, z Bendova koncertu S-dur.

Houslista Roman Patočka nám zahrál závěr koncertu S-dur od Františka Bendy. Doprovázel ho pražský komorní orchestr bez dirigenta. Z filmové hudby si teď poslechneme hudbu k filmu Čínská čtvrť. To je snímek z roku 1974, který natočil Roman Polanský a k němuž hudbu napsal Jerry Goldsmith.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu z hornového koncertu S-dur číslo 1 od Richarda Strause. Hrál nám hornista Zdeněk Tilšar a doprovázel Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Následuje hudba Bedřicha Smetany. Klavírista Jan Bartoš zahraje třetí část ze Smetanova klavírního cyklu Sny. Tato část se jmenuje V Čechách.

0: skladbu V Čechách z cyklu Bedřicha Smetany s názvem Sny zahrál Jan Bartoš. Rád bych vás nyní pozval k poslechu pořadu, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili na dnešní večer. Od 19 hodin to bude, tak jako každé úterý, Hudba v miléniu. Dnes bude hostem mezzosopranistka Bela Adamová. Od 20 hodin si budeme moci pak poslechnout hudbu Johannesa Brahmse, a to hudbu komorní. Nejprve nám Igor František na klarinet a Martin Kasík na klavír zahrají dvě Brahmsovy sonáty a potom se k ním připojí ještě violončelista Petr Prause, aby společně zahráli Brahmsovo trio A-moll. Od 22 hodin potom budeme vysílat pořad z archivu osobností. Jehož dnešním hostem bude český herec, moderátor a hudebník Petr Vondráček.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Dramatickou prvou větu ze symfonie E-dur číslo 6 od Karla Filipa Emanuela Bacha zahrál orchestr The English Concert, řízený Trevorem Pinnockem. Od Petra Ebena teď zazní část z jeho smyčcového kvartetu, který vznikl v roce 1981. Tento smyčcový kvartet vznikl dle inspirace slavnou Komenského knihou Labyrint světa a ráj srdce. Kvartet má celkem 4 věty, my si teď poslechneme druhou s tempovým označením Andante.

Vyslechli jsme druhou větu Andante z Ebenova smyčcového kvartetu. Hrálo kvarteto Martinů. Jedním z velkých houslových virtuózů 19. století byl polský skladatel a pedagog a virtuóz Henryk Wieniawski. My si teď Wieniawského připomeneme částí z jeho druhého houslového koncertu D-moll. Tento koncert je nadepsán v tempu Andante non troppo a nazván Romance. A tuto romanci nám teď zahraje Joshua Bell.

Houslista Joshua Bell dohrál romanci druhou větu z druhého houslového koncertu D-moll od Henryka Věniavského. Doprovázel Clevelandský orchestr, dirigoval Vladimír Aškenázy. Možná jednou z nejhranějších filmových skladeb je hudba skladatele Vangelise k filmu 1492 Dobytí ráje. Tento film natočil režisér Ridley Scott v roce 1992, tedy k 500. výročí objevení Ameriky Krištofem Kolumbem.

0: Hudbu skladatele Vangelise k filmu 1492 Dobytí ráje zahráli filharmonici města Prahy. A teď je tu pozvánka k poslechu slavných auditorií, která vysíláme každé pondělí vždy od 19 hodin. A na další vysílání s Jiřím Vejvodou se můžete těšit tedy i v pondělí 3. srpna. Po této pozvánce pak máme připravenou symfonii číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Český národní symfonický orchestr nám z ní zahraje 3. větu Vivace.
1: Klasik Praha. Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského gelata.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Třetí skercovou větu ze symfonie číslo 7 D mol od Antonína Dvořáka zahrál Český národní symfonický orchestr. Dirigoval Zdeněk Košler. A teď je tu před námi jedna delší skladba. Bude to skladba George Gershwina a konkrétně Američan v Paříži. Hrát nám bude Chicagský symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Levinem.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Chicagský symfonický orchestr a dirigent James Levine nám zahráli skladbu Američan v Paříži od George Gershwina. Následuje hudba Antonia Vivaldiho. Violončelista Jojo Ma nám z tohoto, z jeho bohatého díla zahraje prvou větu z koncertu, který byl původně Vivaldim napsán pro violu d'amore. Vyslyšíme prvou větu a v tempu Allegro a doprovázet bude amsterdamský barokní orchestr s dirigentem Tonem Koopmanem.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha.

Violončelista Jojo Ma a amsterdamský barokní orchestr s dirigentem Tonem Koopmanem zahráli prvou část z koncertu od Antonia Vivaldiho. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 28. července, přesně 16 hodin. Stanici Klasik Praha si můžete naladit buď na frekvenci 98,7, poslouchat nás můžete prostřednictvím mobilních zařízení, naladit si nás můžete v digitálním vysílání DAB a pokud pracujete u počítače, tak nás můžete poslouchat i přímo z našich webových stránek s adresou www.klasikpraha.cz. Na těchto stránkách najdete, kromě našeho online vysílání pochopitelně, také spoustu zajímavých aktualit a kulturních tipů. Najdete tam také podcasty některých pořadů. Sledovat nás také můžete na Facebooku.

0: Poslouchali jsme píseň Storiella d'amore od Giacoma Pucciniho. Tuto píseň nám v úpravě pro klarinet zahrála Sharon Kam. Doprovázel Württemberský komorní orchestr Heilbronn a dirigoval Ruben Gazarian. Pokračovat teď budeme hudbou Igora Stravinského, Josefa Haydna a Maxe Brucha. Od Stravinského zazní část z jeho baletu Petruška. Neposlechneme si původní orchestrální verzi, ale autorovu vlastní úpravu pro sólový klavír. Hrát nám bude Beatrice Rana.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Klavíristka Beatrice Hrana a část ze baletu Petruška od Igora Stravinského. Autorem další skladby je Josef Haydn. Poslechneme si jeho symfonii číslo 85 B-dur, respektive druhou větu, romanci z této symfonie. Tato symfonie patří do cyklu takzvaných pařížských symfonií. Mnohé z Haydnových symfonií mají různé podtituly a názvy. Často tyto názvy vznikaly později, nemají vlastně nic společného s Haydnovým úmyslem. Byly prostě tak označeny podle nějaké charakteristiky od okolnosti události. Také symfonie číslo 85 má svůj podtitul, který ale sice není od Haydna přímo, ale vznikl už v době svého uvedení, takže ho můžeme v podstatě považovat za původní. Tato symfonie se stala totiž oblíbenou skladbou královny Marie Antoinety a tak získala přídomek La Reine, královna.

Romanci, druhou větu ze symfonie číslo 85 B-dur s názvem La Reine, královna, od skladatele Josefa Haydna, zahrál orchestr doby osvícenství řízený Sigiswaldem Kaikenem. Skotská fantazie pro housle a orchestr, skladatel Max Bruch. To je náplň následujících několika minut. My si z této skotské fantazie teď poslechneme druhou část, Scherzo, kterou nám zahraje houslista Joshua Bell.

0: Vyslechli jsme druhou větu skerco ze skotské fantazie od skladatele Maxe Brucha. Hrál houslista Joshua Bell, doprovázela Akademie od svatého Martina v Polích, kterou Joshua Bell také zároveň řídil. Z cyklu Karneval zvířat od Camille Saint-Saëns, což byla původně skladbička určená pouze pro domácí muzicírování, si nyní poslechneme 11. část. Do dlouhého seznamu rozmanitých zvířat totiž skladatel zasadil i zvíře s názvem klavírista.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech a dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Část klavírista z Karnevalu zvířat od Camille Saint-Saëns hrála nám klavíristka Marta Archerič, která se nezalekla parodické skladby, a doprovázel orchestr Národní akademie svaté Cecílie s dirigentem Antoniem Papánem. Wolfgang Amadeus, Mozart a malá noční hudba. Velice časté spojení, které znají i mnozí, kteří se klasické hudbě příliš nevěnují. Z malé noční hudby si nyní poslechneme čtvrtou, tedy závěrečnou část, Rondo.

Vyslechli jsme Rondo z Malé noční hudby od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Pražský komorní orchestr, dirigoval Charles Mackerras. Jednou z velice starobylých anglických lidových písní je píseň zvaná Green Sleeves, tedy Zelené rukávy. Tato píseň je už zaznamenána na konci 16. století a pojednává o dívce, která se milovala se svým milým, ač s ním nebyla provdána. Píseň pak byla v podstatě vykládána tak, že pojednává o ženách, které se milují venku na trávě a od ní pak mají ty zelené rukávy. A postupem staletí se vlastně zelené rukávy staly i jakýmsi synonymem pro lehkovážné a někdy až lehké ženy. Nicméně melodie anglické lidové písně Green Sleeves je velice půvabná a inspirovala také řadu pozdějších skladatelů. My si teď poslechneme fantazii na téma písně Green Sleeves, kterou napsal Ralph Vaughan Williams.

fantazii na téma staré anglické písně Green Sleeves, kterou napsal Ralph Vaughan Williams, zahrál The New Queen's Hall.

Druhou část z koncertu B-dur číslo 2 od Johannesa Brahmse zahráli společně klavírista Ivan Moravec a Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Určitě nejznámější částí z variací Enigma od Edwarda Elgara je část nazvaná Nimrod. Tuto část soubor Voices 8, skvělý vokální ansámbl, nechal otextovat a použil k tomu text, který běžně slýcháme ve mši za zemřelé. Lux Aeterna, tedy světlo věčné, ať jemu nebo jí svítí. My si nyní tuto nahrávku se souborem Voices 8 poslechneme.

0: Vokální soubor Voices 8 zaspíval Lux Aeterna, upravenou část Nimrod s variací Enigma od Edwarda Elgara. O skladateli Vítězslavu Novákovi je známo, že velice rád cestoval. Byl to vlastně takový dobový turista. Vzhledem k tomu, že měl také rád folklor, tak mohl tyto dvě svoje záliby spojit a leckdy pak tyto inspirace uplatňoval i ve své tvorbě. V roce 1900 navštívil Vítězslav Novák moravské Slovácko. Odnesl si odtud řadu hudebních inspirací a ty potom zúročil v roce 1903, kdy zkomponoval takzvanou slováckou svitu pro malý orchestr s opusovým číslem 32. My si teď z této svity poslechneme třetí část Zamilovaní.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Jsme Klasik Praha.

0: Část Zamilovaní ze Slovácké svity od Vítězslava Nováka zahrála Pražská komorní filharmonie, kterou dirigoval Jiří Bělohlávek. Následuje Symfonia Espanziva, symfonie číslo 3 od dánského skladatele Karla Nielsena. Symfonický orchestr dánského rozhlasu nám z ní zahraje čtvrtou větu finále.
1: Ladíte Klasik Praha.

Finále třetí symfonie opus 27 od skladatele Carla Nielsena zahrál Symfonický orchestr Dánského rozhlasu s dirigentem Michaelem Schönwandtem. A na stanici Klasik Praha nás teď čekají Georg Friedrich Händel, Gustav Holst, filmový skladatel John Williams a Petr Iljič Čajkovský. To aspoň ty nejbližší skladatelé. Od Georga Friedricha Händla si nyní poslechneme symfonii z jeho opery Agrippina. To je opera na antický námět, která úplně poprvé zazněla v Benátkách roku 1709.

Poslouchali jsme symfonii z opery Agrippina od Georga Friedricha Händla. Hrál orchestr Collegium 1704, dirigoval Václav Lux. Od Gustava Holsta, významného anglického autora, si nyní poslechneme pochodovou píseň v originále Marching Song. Je to část z jeho cyklu Dvě písně beze slov. A hrát nám bude Liverpoolská královská filharmonie s dirigentem Andrew Menciem.

0: Po pochodové písni od Gustava Holsta, kterou zahrála Liverpoolská královská filharmonie, nás teď čeká pozvánka na středeční hudbu Stříbrného plátna, to znamená na středu 29. července, tedy zítra, a poté hudba z filmu Schindlerův Seznam.
1: Klasik Praha.
2: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou to třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského gelata.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hlavní téma z filmu Schindlerův seznam, které zkomponoval John Williams, zahrál houslista Nemanja Radulovič. Doprovázel ho soubor Le Trill du Diable. Od Petra Iljiče Čajkovského teď zazní hudba z jednoho z jeho slavných baletů. Bude to balet Šípková růženka, někdy také uváděný pod názvem Spící krasavice. Z tohoto baletu si poslechneme Pochod.

Pochod z baletu Šípková růženka od Petra Iljiče Čajkovského zahrála Slovenská filharmonie pod taktovkou Richarda Heymana. Následující skladbou je kvintet od Ludwiga van Beethovena. Jedná se o kvintet pro hoboj, tři lesní rohy a fagot, který Beethoven začal psát v roce 1793, ale nikdy ho vlastně nedopsal. Teprve v roce 1862 Leopold Zellner tuto skladbu zkompletoval a poprvé byla vydána až roku 1954. My si nyní z tohoto kvintetu poslechneme druhou větu Adagio molto.

Adagio molto, druhou větu z kvintetu od Ludwiga van Beethovena, zahráli hoboista Jiří Mihule, hornisté Zdeněk Tilšar, Bedřich Tilšar a Rudolf Beránek a fagotista František Herman. Další skladbou je část z opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. My si teď připomeneme slavnou nahrávku, která pak byla dokonce i zfilmována. Tuto nahrávku pořídila Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor a dirigent Zdeněk Košler a hlavními hvězdami v ní byly Gabriela Beňačková jako Mařenka a Petr Dvorský jako její milenec. A my si teď z této opery poslechneme tercet z prvého dějství. V něm vystupují manželé Krušinovi a Kecal. Sedláka Krušinu zpívá baritonista Jindřich Jindrák, jeho manželku Ludmilu Marie Veselá a Kecalem je vynikající Richard Novák.

0: Jindřich Jindrák, Marie Veselá a Richard Novák zaspívali tercet z prvého dějství opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Doprovázela Česká filharmonie, dirigoval Zdeněk Košler. Od Roberta Schumana si nyní poslechneme prvou část z jeho fantazijních kusů opus 73. Tato prvá část má předepsáno, že má být hrána zart und mit Ausdruck, tedy jemně nebo něžně, také se dá přeložit, a s výrazem. Takže uslyšíme, jak něžně a s výrazem ji teď zahrají Gauthier Capuçon a Marta Archerič.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyní naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamova. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

Prvou část z fantazijních kusů Roberta Schumana zahráli violončelista Gauthier Capuçon a klavíristka Marta Archerič. Wolfgang Amadeus Mozart si zapisoval své dokončené skladby do deníku. K datu 30. června 1784 tam připsal kvintet pro klavír a dechy v tónině Es-dur. Premiéra tohoto díla proběhla o 2 dny později a když o ní potom Mozart referoval svému otci, napsal: mám pocit, že to je zatím nejlepší věc, kterou jsem kdy napsal. Tento kvintet má celkem 3 věty, my si nyní poslechneme větu prostřední s tempovým označením Larghetto.

0: Poslouchali jsme Larghetto, druhou větu z klavírního kvintetu S-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli nám na klavír Ivan Klánský, na hoboj Vladislav Borovka, na klarinet Jan Brabec, na fagot Václav Fürbach a na lesní roh Jan Musil. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je úterý 28. července a je 18.00 a pár vteřin k tomu. A to je nejvyšší čas pro dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Věž Putna z říceniny hradu Michalovice na severovýchodním severozápadním okraji Mladé Boleslavy je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Podle odborného geodetického měření z minulého týdne má náklon 7,315 tisícin stupně od svislé osy. Město, které je majitelem památky, nechalo sklon přeměřit podle pravidel, která vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Mimochodem, nejznámější nakloněná věž světa stojí v severoitalské Píze. Její původní odchylka činila 4,5 stupně. V lednu 1990 byla zahájena náročná 11-letá oprava, při níž se věž dočkala i částečného napřímení, takže její současný sklon je 3,97 stupně. Před sídlem Národního kulturního sdružení Matice Slovenská ve slovenském Martině byl donedávna uschlý živý plot ze zimostrázu. Instituce tvrdí, že se pokusila před vyschnutím živého plotu o jeho záchranu, ale když opatření nebyla úspěšná, přistoupila k neobvyklému, skoro se dá říci asijskému řešení. Uschlý živý plot totiž nastříkala na zeleno. Prý tak učinila z důvodu víkendového mezinárodního festivalu krajanů. Nabarvený keř pak Matice Slovenská označila za dočasné řešení a chce se dodat, naštěstí jen dočasné. Bayreuthské slavnosti si letos připomínají 150 let od svého založení. V tomto výjimečném ročníku došlo i k výjimečnému nastudování opery, která dosud ve Festspielhausu nezazněla. Bylo nepsaným pravidlem, že na slavnostech bylo uváděno pouze 10 Wagnerových oper. Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, Čtyři části prstenu Nibelungova a Parsifal. Včera k ním přelomově přibyla Wagnerova raná opera Rýnci. Přelomovou změnou je také režisérské obsazení. Ve Festspielhausu mohly dosud režírovat kromě mužů pouze ženy, které patřily do Wagnerovské rodiny. Nyní je i toto pravidlo prolomeno, protože režie byla svěřena dvěma maďarským režisérkám Alexandře Semeréď a Magdolně Parditka. A na závěr zpráv je tu jako obvykle počasí. V noci bude jasno až skoro jasno s nejnižšími nočními teplotami 15 až 11 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách pak bude kolem 8 stupňů. Zítra bude také jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 29 až 34 stupně Celsia. Na severovýchodě území pak bude kolem 27 stupňů. Foukat bude zítra slabý, místy mírný jihovýchodní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Jsme Klasik Praha.

Moteto Te Deet Anima Meam od španělského renesančního skladatele Tomáse Luise de Victorii zaspíval The Hilliard Ensemble. Od Bedřicha Smetany tu teď pro vás máme připravené trio G-moll opus 15. Z této krásné působivé skladby teď zazní v podání tria Bohemo druhá věta.

Trio Bohémo, jmenovitě klavírista Jan Vojtek, houslista Matouš Pěruška a violončelistka Kristýna Vocetková, zahrálo druhou větu z klavírního tria G-moll opus 15 od Bedřicha Smetany. Rád bych vás teď pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Na stanici Klasik Praha každé úterý od 19 hodin vysíláme hudbu v miléniu. Platit to bude i dneska a tím dnešním hostem bude mezzosopranistka Bela Adamová. Od 20 hodin úplně každý den je na programu koncert bez smokingu. Dnes nám nejprve klarinetista Igor František a klavírista Martin Kasík zahrají dvě sonáty od Johannesa Brahmse a potom se k ním ve třetí skladbě přidá ještě violončelista Petr Prause a společně zahrají Brahmsovo trio A-moll pro klarinet, violončelo a klavír opus 114. Od 22 hodin si potom můžete poslechnout ještě pořad z archivu osobností, kdy hostem bude český herec, moderátor a hudebník Petr Vondráček.

Tenorista Luciano Pavarotti nám zaspíval slavnou árii La Donna e Mobile z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Tohoto nezapomenutelného pěvce na nahrávce doprovázel londýnský symfonický orchestr a dirigoval Richard Boning. A teď tu máme hlavní téma z filmu Zorro, tajemná tvář, který byl natočen v roce 1998. Hudbu k němu napsal James Horner.

0: City Light Symphony Orchestra s dirigentem Kevinem Griffithem zahrál hudbu z filmu Zorro, tajemná tvář. Autorem této hudby je James Horner. A po této svým způsobem bojovné hudbě nás čeká hudba, která také může být do určité míry považována za bojovnou. Alespoň vyrovnat se s nároky tokáty od Charles-Marie Widora je pro některé varhaníky docela bojovým úkolem. Věřím, že ale pro Williama McVickera, který nám tuto tokátu zahraje za malou chvíli, to nebude žádný velký problém.
1: Klasik Praha.
2: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Ladíte Klasik Praha.

0: Varhaník William McVicar zahrál tokátu z varhaní symfonie číslo 5 od Charles-Marie Vidora. A varhan se bude týkat i rozhovor, který vám teď chci nabídnout. Blíží se totiž tradiční mezinárodní varhaní festival, který se v Bazilice svatého Jakuba koná v srpnu a v září. Martina Klausová pozvala do studia zakladatelku tohoto festivalu, varhanici Irenu Chřipkovou.
1: Milí posluchači, v loňském roce to bylo rovných 30 let, kdy měli možnost návštěvníci Baziliky svatého Jakuba v Praze na Starém městě v Malé Štuparské chodit obdivovat varhaní umění předních českých i zahraničních varhaníků během srpna a září, kdy probíhal tradiční varhaní, mezinárodní varhaní festival. A za tímto festivalem celou tu dobu stojí paní Irena Chřipková, která je titulární varhanicí tohoto domu a která je teď se mnou ve studiu, protože před námi je další 31. ročník. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Takže vy otvíráte vlastně další dekádu a určitě je pořád koho zvát a jakou hudbu nabízet, tak jak ten letošní ročník bude navazovat na ty předchozí a koho jste pozvali. Já už jsem říkala, že to je vždycky tradičně tedy v srpnu v září, takže je to 8 koncertů a asi bychom měli ještě říci, že to je vždycky ve čtvrtek v 19 hodin. A teď už je to na vás, jak jsem říkala, koho jste pozvali a čím začne celý ten festival.
2: Ano, tak jak jste předeslala, je stále koho zvát, protože varhaníků je ve světě dost, takže letos ta nabídka bude opět bohatá. Představí se nám varhaníci z Francie, Ameriky, Slovenska, potažmo Německa a poprvé vystoupí u nás taky varhaník z Hongkongu.
1: Jak se dívám do programu, první koncert tedy bude 6. srpna a nese název 6 století pro 4 ruce a 4 nohy, tak tuším z toho, že to nebude jeden host, ale hned dva.
2: Ano, těch číslovek je tam hodně. Vystoupí francouzské duo Eric Lebrun se svojí manželkou Marie-Ange Laurent. Je to varhaní duo, které léta spolu hraje a posluchačům přináší nevšední umělecké zážitky, protože dramaturgie jejich koncertů tvoří vždy poutavé skladby, tak, aby přiblížili posluchačům nástroj, jeho výrazové možnosti a nejinak tomu bude i u nás, protože nás provedou, jak už je v titulku zřejmé, 6 stoletími varhaní hudby od renesance až po soudobou hudbu a to v dílech Jeana Battista Lillyho, George Bizeta, Foreho, Saint-Saënse, Litéze a také Eric Lebrun se představí sám jako skladatel.
1: Tak to je ne zcela úplně přesně typický varhaní repertoár, který by asi běžný posluchač čekal a o to víc to bude jistě poutavé. Další týden se uskuteční koncert tedy 13. srpna a ten nese název Varhaní kaleidoskop. Tak kdo se ho ujme?
2: Na něm vystoupí v podstatě mladý ještě český varhaník Jan Rotrekl, který si zvolil velmi zajímavou koncepci. Vlastně takovým stěžejním dílem bude symfonie číslo 7 Amol Charles-Marie Vidora, která je málo hraná. O to více se těšíme na její provedení. A jí bude předcházet skerco Maurice Dirifleho a předtím to bude ještě Dietrich Buxtehude a Jean-Philippe Rameau. V podstatě taky taková francouzská nabídka.
1: A čtvrtek následující, 20. srpna, přinese americký ohňostroj, tak máme se těšit na amerického interpreta nebo americkou hudbu?
2: Mohu říct, že obojí. Mm-hmm. Interpret jako jediný z celého cyklu si zvolil oba nástroje, protože v Bazilice máme ještě malé chórové varhany, barokní, na které interpretujeme většinou takové skladby raného baroka a on si právě takovou to zvolil, takže nám představí oba nástroje a na tom velkém potom uslyšíme právě ten ohňostroj a ten se bude týkat hlavně jeho nohou, protože na pedál nám předvede virtuózní skladbu amerického autora, variace na téma Paganiniho. A celý svůj program završí svitou Maurice Dirifleho.
1: A my jsme nezmínili jméno toho amerického interpreta.
2: Je to Jens Korndörfer, původně z německého Norimberku, ale nyní už dlouhá léta žije v Americe.
1: Mm-hmm, takže to je program na čtvrtek 20. a poslední srpnový čtvrtek, tedy 27. srpna, se ponese v duchu od Bacha až na Dálný východ. To je ten exotický host?
2: Přesně tak. Je to mladý varhaník Erik Chan, se svou paní, se svou manželkou, která nám předvede zajímavé dva nástroje, a sice dizi a suonu, jsou to čínské lidové nástroje, na které společně v závěru koncertu předvedou dvě skladby, které sám interpret upravil právě pro tuto kombinaci. A on jako solista se nám představí v dílech Bacha, Gabriela Pierneho, Siegfrieda Karga Ellerta. Nabídka bude bohatá a právě ten titul je Od Bacha až po ten Dálný východ, že ta nabídka zahrnuje plejádu těchto autorů.
1: Tak to bude opravdu nezvyklé a velmi zajímavé setkání, zvlášť když je obohacené o ty exotické nástroje, které u nás neslýcháme příliš často. Vidím, že těch příležitostí, kdy tam bude nikoli pouze solový varhaník, je v tomto ročníku celá řada, protože hned v září, 3. září, kdy usednete k varhanám vy, tak jste si pozvala také hosta.
2: Já dost často si zvu nějaké hosty, buď sbor, nebo instrumentalisty, nebo i orchestřík malý. Tentokrát jsem zvolila vynikajícího trombonistu, solo trombonistu České filharmonie Roberta Kozánka, abychom spolu provedli jednak symfonický kus Alexandra Gilmana a potom takovým vrcholem, si troufám říci, bude v závěru našeho programu sonáta pro trombon a varhany De Profundis Juraje Filase. Od jehož úmrtí letos uplyne 5 let, takže i tímto bychom si ho rádi připomněli. A úvod koncertu bude patřit Jiřímu Temlovi, který pro mě složil tokatu Irena.

0: podporuje nadační fond Stadler Trier a představí se nám v takových klasických dílech, ale velmi se na to těším, protože si vybral krásná díla Toccata, Adagio a Fugu C-dur Bachovu, Cezara Franka, jeho nádherný chorál Hamol a mladšího kolegu Franka Jeana Alléna. A tam jsou právě ty tři tance, takže vrchol bude jistě taneční.
1: Tak v tanečním duchu se tedy ponese čtvrtek 10. září a o týden později 17. září čeká posluchače Nesmrtelný Bach. Tak to bude určitě nádherné setkání.
0: Bernadeta Šuňavská je protagonistkou tohoto koncertu. A proč Nesmrtelný Bach? Protože v podstatě se jedná o takřka celovečerní program Bachův, který zahrnuje jeho Goldbergovy variace. Pouze tomu bude předcházet několik drobností Bély Bartoka. Je to v podstatě takové setkání dvou autorů, jednoho 20. století a jednoho o 300 let staršího. To je tedy Bach. Jsem na to sama velmi zvědavá. Jeví se mi to jako zajímavá koncepce a doufám, že i posluchači to ocení.
1: No a na závěr festivalu ve čtvrtek 24. září nás čeká znovu zrozená Notre Dame. Čekáme tedy francouzského hosta?
0: Jistě. Vincent Dubois je již 10 let titulárním varhaníkem chrámu Notre Dame v Paříži. A jsem velice ráda, že také u nás zahraje, protože už u nás hráli jeho předchůdci, jako Jean-Pierre Leguet nebo Olivier Latry. Tak Vincent Dubois je tedy z té mladší generace a předvede nám samozřejmě z velké části francouzskou hudbu, které bude předcházet Johann Sebastian Bach a rozsáhla sonáta Julie Rojbkeho. A v závěru uslyšíme improvizaci na chvalospěv Stvoření svatého Františka, protože letos také Minorité, kde tedy bazilika svatého Jakuba se nachází, tak Minorité si připomínají 800. výročí úmrtí svatého Františka.
1: Tak čeká nás krásných 8 večerů, krásných varhaních, zastavení, včetně tedy těch hostů milých, kteří přijdou do baziliky svatého Jakuba v Malé Štuparské. Jak už jsem říkala, je to od 6. srpna do 24. září, každý čtvrtek, vždy od 19 hodin. A vždycky bylo, že je možné sledovat varhaníka při hře prostřednictvím obrazovky. Je to tak?
0: Rozhodně na všech koncertech máme videoprojekci, takže všichni posluchači uvidí, co se děje u hracího stolu. Mohu říct, že uvidí do varhaníkovy kuchyně.
1: Ano, ano, tak to je ještě takový bonus, protože přeci jenom ty varhany jsou pro běžného návštěvníka trošku vzdálené, takže je velmi milé, že mohou také trošku nahlédnout, jak to vlastně vypadá, když se ta hudba tvoří. Tak já moc děkuji titulární varhanici baziliky svatého Jakuba, paní Ireně Chřipkové, která je ředitelkou tohoto festivalu a přišla nás osobně pozvat. Ať se to všechno vydaří tak, jak jste si naplánovali, a bude to krásný hudební zážitek. Děkuji za návštěvu.
0: Děkuji vám a těšíme se na všechny posluchače.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
0: Naschledanou.

0: Po velice zajímavém rozhovoru s varhanicí Irenou Chřipkovou, se kterou rozmlouvala Martina Klausová, a po pozvánce na další ročník Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice svatého Jakuba na Starém Městě pražském samozřejmě nemohlo následovat nic jiného než varhanní skladba. Varhaník Aleš Bárta přednesl Scherzo d moll z opusu 65 od Maxe Regra. Posloucháte stanici Klasik Praha. Za malou chvilku bude 19 hodin a to znamená, že se blíží konec vysílání, kterým vás dnes v podvečer provázel Stanislav Předota. Na rozloučenou jsem pro vás vybral jednu část z pohádkového baletu skladatele Oskara Nedbala Princezna Hyacinta. Tento balet měl premiéru v roce 1911 v Pražském národním divadle.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Dvořákův komorní orchestr s dirigentem Miroslavem Homolkou zahrál rondo ze třetího dějství baletu Princezna Hyacinta od Oskara Nedbala. Tím také uzavřel podvečerní blok, kterým vás provázel Stanislav Předota. Před námi je teď hudba v miléniu s mezzosopranistkou Bellou Adamovou a potom koncert bez smokingu, v němž nám hudbu Johannesa Brahmse zahrají klarinetista Igor František, klavírista Martin Kasík a violončelista Petr Prauze. Přeji vám příjemný poslech těchto i všech následujících pořadů, které jsme pro vás na našem rádiu přichystali a těším se s vámi se všemi opět naslyšenou pozítří, to znamená ve čtvrtek přesně v pravé poledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Potisk, trička. Potisk, trička, bela byl, CZ.
4: Tohle je Klasik Praha.
5: Hudba v miléniu.
4: O klasice v 21. století.
6: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete tento pořad jako obvykle také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Jsem rád, že dnes je s námi ve studiu vynikající především, ale nejen koncertní pěvkyně, která patří k výrazným a pozoruhodným pěveckým osobnostem naší scény, vyniká nejen sametovým hlasem s krásnou barvou, který už za chvíli uslyšíte i na mikrofon, až dočtu tento úvod, ale také svým moderním, otevřeným a kosmopolitním přístupem ke světu takzvané klasické hudby. No a je samozřejmě vyhledávanou interpretkou písní. Teď je v březnu, ji můžete slyšet naživo při několika příležitostech. 4. a 5. března ve Smetanově síni obecního domu zaspívá Mahlerovy písně o mrtvých dětech spolu se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Tomášem Netopilem. Moc vítám ve studiu rádia Klasik Praha opět po několika letech Bellu Adamovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Já jsem se rozhodl, že nejdřív se zeptám na věci, které zajímají mě, pak až se budu ptát na to, co zajímá posluchače, tak snad to nikoho neodradí. Já bych se nejdřív chtěl zeptat takhle na záznam, jak vy si vlastně přejete být v češtině skloňována, protože mě to vrtá už hrozně dlouho hlavou, protože vy jste s krátkým A, že jo, Adamova.
7: Jo.
6: A všichni vás skloňují, jako byste byla s dlouhým normálně s tou koncovkou ová českou.
7: Ano.
6: Ale kdyby to bylo ruské příjmení Adamova od jména Adamov, tak tím pádem by se to mělo do češtiny podle pravidel českého pravopisu, jak jsem se díval, přechylovat Adamovová, což asi nechcete.
7: No, jenomže já nejsem ruská.
6: Já vím.
7: Ale taky to příjmení není opravdové, to je pseudonym.
6: Jasně.
7: Takže já tam nemám to dlouhý A jenom protože pracuji i mezinárodně, takže jsem prostě chtěla, aby se to psalo co nejlépe všem, všude možně.
6: Dobře.
7: Takže v češtině preferuji Adamová a je to všechno správně.
6: Dobře, tak děkuji za vysvětlení. Až to bude třeba nějaký korektor řešit v publikaci významné pěvkyně 21. století, tak aby věděl, jak je to správně.
7: Ale třeba tady jako v ruštině, když to říkám, no, tak to je Adamova.
6: Ano.
7: A já prostě si myslím, že obě verze jsou správně.
6: Dobře, tak pardon, já jsem jenom chtěl v tom mít jasno. No a ten hlasový obor, vy jste tedy říkala v nějakém rozhovoru, že jste hlubší lirický mezzosoprán, ale někde občas člověk vidí i pojem altistka. Jak to teda je? Alt je taková škatulka, kterou v opeře člověk moc nevidí. To se většinou používá spíš v barokní hudbě nebo ve sborech, ale v opeře člověk alt skoro nepotká.
7: No v opeře, když už, tak už je to kontralto. A já jsem v nějaký moment říká o sobě, že jsem kontralt, nebo kontralto, češtině se tomu říká alt, ale to bylo taky kratší rozmezí času, kdy jsem ještě zkoušel různé věci technicky a tak, ale určitě jsem mezzoprán.
6: Dobře, dobře. No to samozřejmě souvisí tato kategorie i s výběrem repertoáru. Vy jste někde říkala, že mezi ty vaše operní role vysněné patří třeba i Carmen, tu už jsem viděl, že připravujete. Už je to pro nějakou konkrétní příležitost, nebo jenom tak si to zatím zkoušíte?
7: Zkouším. No a dlouho vlastně.
6: Taky jste říkala, že byste chtěla představit nějaký svůj osobitý pohled na tu postavu, tak jak vy vlastně vnímáte Carmen?
7: Tyjo. Já to moc taky, ale moc nechci o tom mluvit ani prozrazovat. Mně spíš jako přijde, že si myslím, že osobnost, která se takto chová, takto riskantně, asi bude něčím zraněná a velmi zraněná. A já bych strašně ráda jako si pohrála s tím.
6: Tak to bude určitě souviset i s představou potom režiséra nebo režisérky.
7: Samozřejmě, ano.
6: Konkrétní inscenace, až to přijde. Taky jsem viděl, že jste zmiňovala Judit v Bartókovi v Modrovousově hradu, že to je taky role. A mě okamžitě napadlo, že to mám vlastně zafixované jako sopránovou roli v hlavě a říkal jsem si, proč. A tam je vysoké C vlastně, že jo, v Judit. To máte?
7: Mám.
6: Jo, fakt.
7: Mám.
6: To je husté.
7: A tak já jsem, ale každá mezzopranistka měla být vysoké C, takhle. Nemám ho ještě jakože držené.
6: Jo, jo, jo.
7: Ale určitě tam je a taky Judith by nebylo něco, co bych dělala v příštích 5 ani možná 10 letech, uvidíme. Mm-hmm. A je to takový scéna právě, že se říká, myslím, že jsem říkala, že moc doufám, že se někdo do toho dopracuju. Ale třeba nedávno jsem slyšela rozhovor s Magdalenou Koženou, která bude brzo zpívat svou první Judith. Existuje skvělá nahrávka Brigitte Fassbender, která zpívá Judith. To taky to vysoké C, víte, ono nemusí být krásné.
6: Jo, jasně. To je tam ten moment překvapení, že jo, když se otevřou ty páté dveře zrovna.
7: Takže to je taky rozdíl mezi tím, jako hodně mezzopránových rolí jako mívá, buď to jako extra C vypsaný v nějakých koloraturách, což taky tak jako jde, ale jsou dramatické mezzopránové role, které mají tu vysoké C. Existuje nahrávka Anne Sophie von Otter, spousta mezzopranistek zpívala.
6: Myslím, že i Krista Ludwig a tak dále.
7: Je to možné, ano.
6: No já jsem si právě říkal, že třeba neznám moc basbaritonistů, kteří by měli vysoké C, že jo, asi jako když to srovnám.
7: Tak to není to
6: jako,
7: samé.
6: Jako je to takový ekvivalent, že jo, jako o oktávu níž, ale...
7: Ale není úplně, takže ženy stejně musí umět zpívat výš než mužské ekvivalenty.
6: Jo, jo. Dobrá, tak to mě jenom tak jako zajímalo. No a samozřejmě se dostaneme už brzy k písním, k Mahlerovi, ale vy jste říkala, Judith, to byste nespívala v nejbližších letech. Tak jak vy to máte tady s tím čekáním na role? Protože já to často slýchám od pěvců, že říkají, ještě na to nejsem zralý nebo zralá, pak jim je 40, pak si říkají tak v 60 a pak si to nezaspívají nikdy. Tak jak to vidíte vy tady to čekání na Godota repertoárového?
7: Já si myslím, že prostě no zaprvé všichni zkoušíme a čekáme na příležitosti, až nějaké přijdou z jedné strany a potom zkoušíme, jestli můžeme nebo ne, když nám přijde třeba nějaká nabídka. A jsou věci prostě, o kterých sníme a jsou věci, jo, o kterých sním, ale nevím, jestli jako je do někdy dokážu zpívat, ale je to sen a pracuju k němu a zkouším to, tak možná to půjde za 5 let a možná to půjde za 15 a možná to nepůjde nikdy a to taky musí být OK.
6: Rozumím.
7: Hudby je dost, kterou můžu zpívat i teď.
6: Například Mahlerovy písně, pojďme si pustit první hudební ukázku, což bude tedy píseň z cyklu Písně potulného tovaryše, nazvaná Wenn mein Schatz Hochzeitmach. Nahrávka byla pořízena v Betlémské kapli v loňském roce 2025. Hraje Socher pod taktovkou německého dirigenta Gregora Meyerhofera a mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu je mezzosopranistka Bela Adamová, která tedy zaspívá solový part.

0: Posloucháte pořad Hudba v miléniu. Dnes ve studiu Rádia Klasik Praha je s námi mezzosopranistka Bela Adamová. V jejímž podání jsme teď vyslechli jednu z Mahlerových písní Potulného tovaryše. Píseň nazvaná Wenn mein Schatz Hochzeit macht. Nahrávka spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Gregorem Mayrhofrem. Mahlerovy písně, jak jsem už zmiňoval, tedy budete zpívat i v březnu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Tomášem Netopilem ve Smetanově síni. Bude to slavný cyklus Kinder Toten Lieder, tedy písně o mrtvých dětech. Čím vás vlastně oslovuje právě Mahler, protože je o vás známo, že to je samozřejmě váš jaksi srdeční autor, tak čím je vám Mahlerův hudební jazyk blízký?
1: To je tolik. Za prvé, já mám strašně rád obecně tu hudbu z toho přelomu toho století 19. až 20. A strašně mě to baví, že OK, je to vlastně samozřejmě pořád ještě romantická hudba a vlastně skoro nepoužívá žádné prvky a tonality a tak, ale slyšíme tam tu dávku ironie, není to, já nemám ráda, když se Mahler třeba interpretuje příliš sentimentálně a pateticky, mám ráda právě, když v tom slyšíme ty edges, jak se řekne, nějaký ty hrany. Mm-hmm. A hlavně je to pro mě skladatel, který psal nesmírně upřímně, on mě prostě dokáže dovést do slz. Ale ne protože se hraje s mýma city, ale protože něco řekne opravdu něco hlubokého tím, co napsal. Taky používal skvělé texty, často třeba od Rückerta, který napsal texty na Kinder Toten Lieder, písně o mrtvých dětech, ale i Rückertovy písně. A já jsem asi první symfonie, co jsem kdy slyšela naživo, byla jeho sedmá tady v Praze, na Dvořákově Praze, když mi bylo asi 16 let. A měla jsem skvělý učitel hudby tehdy ve škole, který nás k tomu strašně dobře připravil. Tak bylo to taky tím. Zbožňuji jeho, jak používá barvy, prostě je to překvapující, ta hudba taky.
0: Je to v něčem vlastně trošku takové myšlení 21. století, takové postmoderní, ty jeho koláže a ta ironie a to, ano. Jak s tímhle tím pracuje, že jo? Zároveň je to romantická hudba, takže určitě. Pro posluchače příjemná, tak je to zvláštní. A myslím, že teď je velký takový boom Mahlera, že i orchestry neustále pořád hrají Mahlera.
1: Pořád, ano.
0: Všech různých zahajovacích koncertech a všech možných příležitostech. I třeba v prostoru, kde je to trochu malé na Mahlera, ale taky se to ano. stává. Já jsem třeba teda slyšel symfonii tisíců ve Smetanově síni a to už mě přišlo, že se tam jako opravdu nevejde. Ale...
1: S Fokem nebo s Českou?
0: To bylo s Fokem, no. To bylo s
1: tam
0: Fokem.
1: Jsem u toho taky byla.
0: No to je vlastně pravda, no. To
1: bylo náročné.
0: No.
1: My jsme neměli kam dát, vlastně dětský sbor jsme to úplně nevyřešili, že jo.
0: Já vím, já jsem se
1: balkoně.
0: Bál, že spadne pan dirigent.
1: My jsme se taky báli trošičku. No, ale zvládlo to skvěle.
0: No, vy tedy budete zpívat písně o mrtvých dětech, to je samozřejmě velice závažné téma, jak se vám s tak těžkým tématem pracuje, protože vím, že vy jste známa svým hlubokým interpretačním prožitkem, tak to musí být docela intenzivní si takový cyklus prožít do hloubky.
1: Já si to nemůžu úplně dovolit vlastně, když to zpívám, protože pokaždé, když jsem na zkoušce nějaké, nebo když to zkouším sama, si ještě hlouběji uvědomím, co říkám, tak se skoro rozbrečím. A je strašně těžké se držet taky na uzdě. No, to pro mě generálně, ale hlavně, když jsou to takovéhle opravdu hluboké věci. A no, je to velká výzva, musím říct. Hlavně protože u nás v rodině byly nějaká úmrtí dětí, ještě než jsem se narodila já, ale vlastně o tom slýchám potom od těch bývalých nebo od jejich rodičů, takže já jsem viděla, jak to ty rodiče prožívali tu smrt toho svého dítěte u nás v rodině. A i když jako už je třeba 30 let potom, pokaždé, když se o tom trošku i bavíme, tak oni se o tom taky nedokáží bavit. No, takže tohle téma je mi z téhle stránky taky velmi blízké, ale taky si myslím, že teď žijeme ve světě, kdy je kolem nás spoustu válek, spoustu lidí trpí, spoustu rodičů ztrácí své děti. A takže si bohužel myslím, že je to velmi nadčasové, nebo ne nadčasové, jak se řekne, relevantní i dnes.
0: Máte z toho spíš tedy nějaké, řekněme, pocity katarze, než deprese z toho cyklu, třeba když to potom dospíváte?
1: To, jak je to napsané, ano. Protože vlastně Mahler ten cyklus nezakončí nějakou beznadějí.
0: Tam vlastně ta pointa, jestli si to pamatuju správně, je, že vlastně láska je silnější než smrt nebo něco v tom
1: ano,
0: smyslu.
1: Ano, že se uvidíme v tom dalším světě, v tom dalším životě, že budeme zase spolu.
0: Co Alma Mahlerová, její písně jste taky zpívala, autorka tedy 17 písní, které všechny napsala před Gustavem Mahlerem. Já jsem někde četl nedávno na internetu, to mě pobavilo, to označení Yoko Ono klasické hudby. Oh, ale...
1: To je skvělý, pardon, to je hodně vtipný.
0: Nicméně, jak tedy pohlížíte na její tvorbu, taky je vám blízká?
1: Já jsem do toho byla nějak hozená, protože zpívám hodně Gustava Mahlera, tak mě najednou začali zvát lidi automaticky i na Almu Mahler. A poprvé jsem její písně zpívala, když jsem byla v Tanglewoodu jako akademistka před 2 lety. A já jsem byla taková, protože když jsem četla a to biografie o Gustavově, tak ona jako v tom nevychází úplně příjemně. A já jsem byla spíš vůči velmi kritická a možná ne úplně férově. Možná to byla moje vnitřní sexismus taky nějaký se v tom prokázal, ale poslední, tuto sezonu nebo loni jsem zpívala 2x s orchestrem její písně a zpívala jsem jich už 9 celkem z těch 17 a musím říct, že na to, jak byla mladá, jsou ty písně opravdu výborné. A i když okay, ona je sama neorchestrovala, to jsou aranže jiných skladatelů, tak vlastně ty písně, jak jsou napsané, jsou velmi blízké textům, které se vybírala. Vybírala si dobré texty, jsou velmi atmosférické, nejsou stejné jako Gustavovy písně. A hodně z nich napsala během času, když studovala s Semlinským. Takže vlastně nebyly ani natolik ovlivněny Gustavem samotným.
0: Já právě o tom uvažuji, že ta píseň vlastně je taková hrozně vhodná vstupní brána do světa klasické hudby pro člověka, který třeba ji běžně neposlouchá, protože i populární hudba jsou písně vlastně, takže ten formát je pořád stejný, takže vlastně je docela jednoduché skrz ty písně podle mě do toho proniknout.
1: Já bych to taky řekla a já to taky takto vidím, ale myslím si, že publikum s námi často nesouhlasí, protože často publikum klasické hudby má předsevzetí proti jako prvnímu zpěvu. Jako to slýchávám strašně často. A často lidi, co chodí na operu třeba, potom nechodí na koncerty a potom neuslyší ty písně. Takže ta intersection, jak se říká česky.
0: Křižovatka.
1: Křižovatka tam prostě moc jako úplně nefunguje.
0: A taky, průsečík takhle, ta, ano.
1: Děkuji. No a taky už moc jako není mladší, kde se zvykla číst básně, interpretovat je a tak. Takže já se taky myslím, že je to vlastně tím, že máme to slovo a jsme víc zvyklí na to číst, než poslouchat klasickou hudbu, že by to mělo být jako skvělý způsob, jak proniknout do klasické hudby. Já doufám, že tomu ještě může nějak pomoct v budoucnu, ale zatím mi to přijde složité pro některé lidi.
0: Tak pokud jste se zatím pro uměleckou píseň nenadchli, tak se můžete nadchnout třeba 4. a 5. března ve Smetanově síni. Bude to tedy koncert s Tomášem Netopilem a pražskými symfoniky, kde Bela Adamová, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu, zaspívá Mahlerovy písně o mrtvých dětech. A s Tomášem Netopilem mimochodem to samozřejmě není vaše první spolupráce. Vy jste se tedy setkali na Kroměřížské hudební akademii, jestli to říkám správně, a už jste vystupovali třeba i v rámci souboru Collegium Coloredo, který je spojen s Kroměřížskou hudební akademií a s Kroměřížským archivem. To bude taky v této sezóně nějaké vystoupení s Collegium Coloredo, nebo tam vy nebudete
1: figurovat? Ne, to by tam už já ne.
0: Jo, takže...
1: Já jsem s nima zpívala dvakrát, jakože dva projekty. Jedno to bylo v roce 2021, myslím. A teď potom loni v 25. roce jsme taky měli tak 4 koncerty spolu.
0: Já jsem se právě díval, že oni budou mít taky v rámci komorní řady Foku teda letos vystoupení, ale to tedy nebude s vámi. No, každopádně skrz tu starou hudbu udělám oslý můstek k další nahrávce, což bude právě barokní hudba, část z Handlova oratoria Mesiáš, arie Behold a Virgin Shall Conceive, O Thou That Tellest Good Tidings to Zion, kterou nám zaspívá Bela Adamová za doprovodu Litevského komorního orchestru.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, toto byla arie z Händlova Mesiáše, kterou nám Bela Adamová, jež je dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu, zaspívala za doprovodu Litevského komorního orchestru. Blíží se jaro, logicky tedy i Velikonoce. Mesiáše nemáte žádného letos?
1: Bohužel, ale kdo ví, možná přijde záskok nějaký.
0: Rozumím. No a když jsem vás teď slyšel s Litevským komorním orchestrem v březnu, zase taky vystoupíte s antwerpskými symfoniky a máte tedy i různá zahraniční vystoupení, tak si vlastně říkám, jestli se tady už v té Praze necítíte stísněně trošku s tím vaším světoběžnictvím bytostným. Máte třeba pocit, že to tady, abych nebyl tady příliš pesimistický, ale že tady ta zdejší kulturní scéna má perspektivu?
1: Určitě jsme na tom. Já si myslím, že jsme na tom docela dobře vlastně.
0: Jo.
1: A jsem strašně ráda, že jsem tady. Mm-hmm. A jsem taky moc ráda, že si zajedu někam ven a můžu, jak se řekne, nasáknout? Děkuji. A můžu nasát nějakou inspiraci tam a nějaké nové zážitky a nové lidi a nové ansámbly, ale my máme v Praze, kolik máme orchestrů v Praze? 4? Je jich hodně. A to není normální. My tady máme velmi, velmi, velmi živý, velmi bohatý kulturní život. Máme tady překrásné festivaly, jako je Dvořákova Praha a Pražské jaro. Pokud budu jmenovat velké festivaly, pak máme menší festivaly, jako je Music is Věčná naděje. Teďko na někoho určitě zapomenu, moc se omlouvám, ale máme tady spoustu lidí, kterým strašně záleží na kultuře a dělají všechno pro to, aby mohla dál žít bohatým způsobem. A i když na to možná třeba nemají tolik financí, jako mají v zahraničí. A musím vzdát velké díky každému organizátorovi, každému pořadatelovi, který do toho jde a drží naši kulturní život takhle naživo.
0: Tak uvidíme, co nám přinese teď několik dalších let, co se týče tady české kultury. A ještě jsem vám chtěl říct vlastně, že bych vás strašně rád někdy slyšel zpívat ten jazz, protože si myslím, že to by bylo skvělé. Vy jste to někde říkala, že jste se původně chtěla věnovat právě tomuto žánru, tak snad na to někdy v brzku dojde.
1: V příštím roce na to dojde, ale jo, nesmím ještě nic prozradit.
0: Mm-hmm.
1: Ale na to se strašně moc těším, oslovil mě jeden pořadatel a je to takový vlastně vysněný program, si můžu postavit.
0: No na to se moc těším. A umíte takhle snadno přepínat hlasově mezi klasikou a mezi tím, řekněme, civilním zpěvem na ten mikrofon, protože to ne každému úplně jde?
1: Ano, jde mi to, protože mi na tom vždycky záleželo, ale taky i když jsem studoval celou dobu klasickou hru, tak já mám vystudovanou i improvizaci. A v improvizaci často tento styl zpěvu taky používám, což můžete uslyšet v Ostravě.
0: Ano, ano, k tomu se brzy dostaneme.
1: Ne, já se k tomu dostávám teď, protože vlastně já jsem tento víkend byla v Německu a zkoušeli jsme s mým klavíristem zase náš program, kde právě občas improvizujeme mezi klasickými písněmi a tam jsem se zase před pár dny přesvědčila o tom, že fakt mi jde občas zaspívat trošku něco jazzový a hned z toho přepnout do Mahlera třeba.
0: Tak to bude v pondělí 16. března v Ostravě v rámci sezony Janáčkovy filharmonie. Bude to v kině Vesmír, ve kterém tedy teď Janáčkova filharmonie provizorně sídlí, takže do Vesmíru si můžete zajít na tento program, což budou vlastně písně z toho alba There is Home, ano, které jste natočili s klavíristou Michaelem Gessem, které vyšlo v roce 2023. No a z něj si teď poslechneme improvizaci na báseň What the Angels Left od americké básnířky Mary Howe.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnes s námi ve studiu je mezzosopranistka Bela Adamová, která vystoupí v Ostravě v pondělí 16. března s programem There is Home s klavíristou Michaelem Gessem. Budou to tedy písně z jejich stejnojmenného alba, ze kterého jsme teď slyšeli improvizaci na báseň What the Angels Left od básnířky Mary Howe. To mě vlastně zajímá, vy už jste říkala před chvílí, že dnes už třeba taky tolik mladí lidé nečtou poezii, tak mě zajímá, jak vy to máte s poezií. Předpokládám, že si asi vybíráte sama ty básně, na které improvizujete, tak co třeba tak čtete?
1: Poslední dobou méně, bohužel, protože mám takové období a už se z toho začínám uvědomovat, že víc interpretuju, než tvořím a něco s tím musím dělat, ale já jsem, když jsem byla ve škole, když jsem dělala maturitu, tak jsem strašně chtěla rozumět těm básním a četla jsem je a líbilo se mi to, ale vůbec jsem to nechápala. Ale strašně jsem se vždycky snažila a nešlo mi to. A vlastně skrze píseň a skrze klasickou hudbu jsem si našla cestu opravdu k tomu rozumět poezii lépe, protože s ní strávím fakt jako každý den. A to štěstí je, že když interpretujete dobré písně jako od Schuberta nebo třeba od Debussyho, od Ravela, Málera už zmíněného, Mussorgského, Čajkovského, tak máte fakt jako přístup k té nejlepší literatuře. A tím jsem se našla tu svou cestu já. Ale třeba ty písně, když vybíráme písně na improvizace, tak jsem v nějaký moment začala chodit třeba na website jako poets.org a vybrala jsem si třeba téma a randomly jsem se koukala na nějaký básně, nebo jsem byla přihlášena k newsletteru od té stránky a každý den mi chodila do inboxu nějaká báseň. Buď to soudoba americká, nebo trošku starší. A buď to mi do inboxu přišla tahle báseň, jedna báseň od Mary Howe, nebo jsem si ji našla na websiteu. A pak jsem se koupila více do jejich knih a její tvorba mě opravdu oslovila tím, že ona může z úplně banálních témat se skupit slova takovým způsobem, že vás nějakým způsobem možná podobně jako Máler. Není to sentimentální, ale dostane vás to. Jsou totální upřímnosti a otevřenosti.
0: To je pro tu americkou poezii vůbec typické, že Emily Dickinson, Robert Frost a další, že to je vlastně hrozně jednoduché, ale přitom to má strašnou sílu. No. Takže poezie už si nachází i takové moderní cesty, jak se dostávat ke čtenářům jako inboxy. To je pěkné. No a ve kterých jazycích takhle jste schopná třeba improvizovat? No, jako samozřejmě v angličtině, ale třeba kdybyste měla německou báseň nebo v nějakém jiném jazyce, šlo by vám to podobně?
1: Určitě dělám to pořád. Německy, francouzsky, anglicky, rusky, česky. To jsou ty jazyky, kterými mluvím, no tak asi.
0: No, protože to člověk musí ten jazyk ovládat dobře, aby tam i přízvuky, že jo, zpíval správně a tak.
1: Ano, ale taky, kdyby se mi velmi líbila nějaká báseň, tak se dokážu naučit jí vyslovit správně, ale nebude to úplně natolik autentické, jako kdybych ten jazyk úplně uměla, no.
0: Chápu, chápu. No, v Ostravě tedy kromě toho, že zazní ty vypsané písně osvědčených autorů, tak je tam avizovaná i právě improvizace. To vybíráte zase nějaké nové texty, nebo ty zůstávají pořád stejné a jenom k ním přistoupíte vždycky trošku jinak?
1: Ty zůstávají stejné, protože oni jsou taky velmi velkou částí ty dramaturgie. Každý text byl vybrán velmi opatrně k tomu, aby nějak vedl dál k tomu, co bude potom třeba. No, nebudu vás s tím teď zatěžovat těmi detaily, ale vlastně, když to děláme zase a zase a zase, máme možná nějaký podobný strukturální nebo přístup ke každé písni, protože ta báseň samotná už svým způsobem už je nějaká kompozice. Já vlastně nemůžu říct s tím, že spíš bych řekla, že interpretuju ty básně, které mám před sebou. I když nemám vypsané žádné melodie, žádné harmonické struktury, nic, ale občas my s Michaelem víme tak trošku, jakou roli kdo má, kdo co hraje, ale ne, že bychom se o tom jako předem domluvili, jenom prostě se to často tak podobně stane. Takže budou všechny písně nebo improvizace, které lidi, posluchači uslyší v Ostravě, budou úplně nové, úplně spontánní, ne předem vymyšlené.
0: No a vy s Michaelem Gessem tedy vystoupíte v březnu i tady v Praze, 19.3. v Anežském klášteře, kde provedete možná tedy úplně nejznámější písňový cyklus ze všech Schubertovů Zimní cestu. Jak se přistupuje vlastně k takovému strašně známému dílu, které určitě zná z interpretace spousty zpěváků, aby to člověk pojal nějak po svém?
1: Tím, že se koukám na ten text a tím, že to filtruju vlastně svými prožitky, mými zkušenostmi zlomeného srdce. A snažím se, když něco interpretuju, neposlouchat nahrávky. Ráda je poslouchám předtím, nebo když se inspiruju, ale snažím se je neposlouchat, koukám se na to, co napsal Schubert na papíře, co napsal básník na papíře za slova a být co nejvíc upřímná tím, co zpívám.
0: Tak pojďme si poslechnout tedy nahrávku jedné z těchto Schubertových písní. Píseň Frühlingstraum, neboli Sen o jaru, to je v tomto ročním období tedy velmi příhodné. Z Schubertova cyklu Zimní cesta, což je verze za doprovodu smyčcového kvarteta. Na nahrávce z Bratislavy vás tedy doprovodí Škampa kvartet. To musí být vlastně docela těžké s tím kvartetem se skoordinovat v těch písních, ne? Protože to asi není úplně tak snadné jako s klavíristou, který na vás reaguje mnohem pružněji, ale
1: přesně
0: u toho kvarteta to musí vyžadovat víc zkoušek, nebo?
1: Ano, je to náročnější a taky tehdy to bylo se Škampovým kvartetem naše první spolupráce vlastně, ale přistoupili jsme k tomu docela zodpovědně, měli jsme těch zkoušek více a s tím je ta spolupráce skvělá, ale samozřejmě není to ten jeden člověk, který s vámi, kterého třeba Michaela už znám 10 let, s ním už umíme spolu dýchat. A se Škampovým kvartetem jsme na to zatím jenom přicházeli, ale od té doby jsme spolupracovali vícekrát a je to s ním radost taky vytvořit.
0: Tak pojďme si poslechnout tento Sen o jaru France Schuberta z cyklu Zimní cesta v podání Škampa kvartetu a mezzosopranistky Belly Adamové, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu.

Poslouchali jsme Schubertovu píseň Frühlingstraum z cyklu Zimní cesta. Zpívala Bela Adamová, doprovázená Škampa kvartetem, nahrávka z festivalu Konvergencie v Bratislavě z roku 2024. A Bela Adamová je teď s námi ve studiu. Pořad už se tedy zvolna chýlí ke konci, abychom ještě zmínili něco, co vás čeká v nejbližších měsících. S pražskými symfoniky a Tomášem Netopilem ještě taky budete v evropské premiéře uvádět první verzi opery Mariken z Nimek od Bohuslava Martinů.

0: Vyskám sama pořád.
1: Já, už jste hrála nějaké matky? Nebo
0: ne, naštěstí ne, zatím ne. Tak poprvé, no.
1: No, závěrem dnešního pořadu ještě uslyšíme jednu píseň takového odlehčenějšího, veselejšího charakteru, aspoň myslím, protože neumím německy, ale když jsem ji poslouchal, přišla mi taková docela
0: částečně
1: veselá.
0: No. Je bittersweet, hořko...
1: Hořkosladká, rozumím.
0: Sladká, ano.
1: Napsali tedy Stefan Volpe a jmenuje se Ansprache einer Bardame, což je tedy proslov barmanky, jestli ano. To překládám správně, tak o čem to je?
0: To je báseň Ericha Kästnera, který tuto báseň napsal po první světové válce, kdy hodně lidí v Německu samozřejmě přišlo o všechno možné. Hmm. A ta barmenka podle té básně, jak rozumíme podle jeho monologu, během kterého se stává víc a víc opilá, i když je to barmenku teda.
1: A to má 2 minuty a půl asi, ta píseň to stihne za takovou
0: to velmi rychle stihne. A ona se propadá, často od ní slyšíme nějaké vzpomínky na něco traumatického, nebo že říká, že měla nějaký sny a ty nevyšly. A můj táta, ten byl gráf, ale já nic. A ona teďka tam stojí a má nějakého blbýho boyfrienda, který se jí ani nelíbí, který ani nebaví. Hmm. Takže je to takový pojatý s humorem, ale vlastně je to o člověku, který má velmi smutný osud.
1: Tak já teď nevím, jestli je to vhodná píseň na závěr, ale jestli je to s humorem, tak si myslím, že to snad projde. Tak pojďme se dnes rozloučit touto písní Stefana Volpeho Ansprache einer Bardame, kterou nám zaspívá Bela Adamová, na klavíry doprovodí Malte Schäfer. Tak já jsem moc rád, že jste byla dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Rád jsem vás viděl. Děkuji za příjemné povídání a někdy se budu těšit opět naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání a za krásný rozhovor.
1: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Potisk, potisk, trička. Potisk, trička, bela, CZ.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Jsme Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnes večer se budeme věnovat komorní hudbě německého skladatele, klavíristy a dirigenta Johannesa Brahmse. Brahms je často považován za posledního velkého skladatele klasické německé hudební tradice, která sahá přes Beethovena, Mozarta a Haydna až k Bachovi. Brahms byl skutečně univerzálním skladatelem, skládal díla orchestrální, komorní i vokální, s výjimkou opery. Plodný byl především v oblasti vokální, napsal na 300 písní a duet a mnoho sborových skladeb. Brahmsovou doménou byl ovšem klavír, byl to nástroj, který nejlépe znal a také virtuózně ovládal. Proto také svou opusovou tvorbu z let 1853 až 54 začal třemi sonátami. Skládal rovněž skladby pro čtyři ruce i dva klavíry. Původně čtyřruční formu mají také jeho proslulé uherské tance z let 1869 a 1880. Ale i v komorní hudbě s více nástroji převažují díla, ve kterých se uplatňuje klavír. Ať už jsou to klavírní kvartety, klavírní tria, sonáty pro housle nebo violončelo a klavír, nebo klavírní kvintet opus 34. V dnešním koncertu bez smokingu na Klasik Praha zazní tři Brahmsovy zásadní kompozice, v jejichž centru figuruje klarinet. Dvě sonáty pro klarinet a klavír z opusu 120 a poté trio a-moll pro klarinet, violončelo a klavír. A zazní v podání klarinetisty Igora Františáka, klavíristy Martina Kasíka a violončelisty Petra Prauseho. Johannes Brahms napsal spoustu skladeb, ale až do roku 1891, kdy mu bylo 58 let, v nich nehrál hlavní roli klarinet. Ostatně v 19. století není příliš mnoho autorů, kteří by psali náročné solové skladby pro tento nástroj. Brahms měl velkou zvukovou fantazii, o čemž ostatně svědčí už jeho první rané klavírní sonáty i dvě orchestrální serenády. Proto si nemohl nevšimnout tembrového bohatství klarinetu, když jej třímal v rukou Richard Mühlfeld, první hráč orchestru v Meiningenu a solo klarinetista bayreuthských hudebních slavností. Díky tomuto muži vznikly pak také dvě sonáty pro klarinet opus 120, které patří k tomu nejlepšímu, co pro tento nástroj v komorní hudbě vzniklo. No a trio a-moll pro klarinet, violončelo a klavír opus 114 je pak hudebním skvostem, který připomíná romantický epitaf toho nejlepšího, co lze od hudby této slohové epochy očekávat. Věřím tedy, že i vám bude s Brahmsovou komorní hudbou dnešní večer příjemně utíkat a přeji klidný poslech.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: jsme Klasik Praha.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: A už začal na Rádiu Klasik Praha další pořad z archivu osobností, což potvrdila znělka, a já za chvíli přivítám svého hosta v našem rádiu, který má teda poměrně dost profesí. Aspoň takhle se to o něm všude píše, je to jednak moderátor, řekněme konferenciér, to už je takové dost zastaralé slovo.
1: Je, ale zní to krásně.
0: Že jo?
1: Konferenciér, ano.
0: Herec, hudebník, zpěvák, klavírista, to je teda opravdu široký záběr mého dnešního hosta Petra Vondráčka.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý už jste den. Slyšeli jeho hlas. Petře, já se jenom vrátím k té první hudební ukázce, která si myslím, že je pro vás docela zásadní, protože my jsme poslouchali Surrender Elvise Presley, tedy v provedení Elvise Presleyho. Tak jak je to s tím Elvisem a s vámi?
1: No tak asi docela je o mě všeobecně známo, že Elvise mám strašně moc rád, že to byl vlastně můj hudební učitel hnedhle mýho táty, tak to byl právě on, který mi z desek vlastně vštipoval do hlavy tu muziku rock'n'rollovou a jehož desky jsem každý den skoro po návratu z mateřské školky sjížděl v uvozovkách, pouštěl si na starém gramofonu italské výroby. A několikrát po sobě tančil jsem na to jako v Bunčocháčích a snažil jsem se napodobit ten jeho neuvěřitelný hlas, který je typický tím, že dokáže právě zařvat tím chraplákem, tím rock'n'rollovým jako raněný zvíře, tomu říkám já, tím špinavým hlasem, který já zbožňuju, ale zároveň potom, jak jsme právě slyšeli v tom Sorrento nebo Surrender, teda v té písnice, tak on byl vynikající zpěvák bel canta, že on prostě dokázal tím svým medovým hlasem zpívat skoro jako operní pěvci úplně v klidu.
0: No taky je Elvis Presley, to můžeme říct, že to je klasika. Jsme na Klasik Praha, ale to je už klasika samozřejmě.
1: Je to klasika.
0: A vždycky si člověk tohoto zpěváka rád poslechne. Hrají ho vůbec rádia ještě dneska?
1: Já myslím, že ho hrajou občas rádia, ale je toho pomálu, protože samozřejmě takový ten střední proud, já nevím, jestli se tomu říká ještě stále střední proud, ale většina těch českých rádií regionálních, celoplošních, tak hrajou muziku, která má velký zásah, popovou muziku, a myslím si, že kolikrát by se mohlo stát, a rádia dneska mají velký strach o posluchače, zejména mladého posluchače, aby ho nestratili, tak je možný, že kdyby pustili něco z 50. let, nějakou Elvisovku, tak ten mladý člověk může přeladit, a to samozřejmě žádný rádio nechce, jo. Takže tím trochu riskujou, a když pustí, dejme tomu, já nevím, Abu nebo Roxette nebo já nevím co, jsem řekl dvě švédský skupiny, zrovna nevím proč, nebo Queeny, tak je to řekněme sázka na jistotu. Je to prostě víc populární než ten Elvis. Beatles třeba v našich tady vodách, tak myslím, že jsou trochu víc zaryti v uších českých posluchačů třeba než Elvis Presley. Ale takhle, fanoušků Elvise je tady jako dostatek, si myslím. No.
0: A já teď mám dojem, že jsem slyšel na jednom rádiu, které hraje právě ty starší hity, starší skladby v tom širokém spektru, teda, který si člověk může vybrat. No a teď byl Elvis Presley na rádiu Klasik Praha. Díky Petru Vondráčko.
1: Já to jsem rád.
0: Mému dnešnímu hostovi. Já se teď zeptám, Petře, vy jste taky klavírista, začnu odzadu tam v tom, co jsem všechno vyjmenoval. Tak kde jste se učil na klavír? To bylo ještě ve vašem rodném městě nebo někde na severu Čech, jak teď jsem prozradil?
1: Ano. Je pravda, mám to stále v občance, já jsem se narodil v Ústí nad Labem. A když mi bylo 7, tak jsme se přestěhovali do Prahy. To už je 43 let. Takže s tím Ústím nemám kromě mateřské školky opravdu, vlastně první třídu jsem tam ještě vychodil, základní školy. No a nicméně už tam jsem si pouštěl Elvise, tam mi táta ukázal na piano první figury, takzvaný bubliny rock'n'rollový, že jo, tohleto. A pak jsem začal chodit už tam na klavírní hodiny, na klavír plus hudební nauka prostě, no takhle jsem tam chodil. Tam si pamatuju, že mi ten pan profesor, nespomenu si na jeho jméno, hrozně lámal prsty a byl ze mě nešťastný. Protože jsem byl takovej, a jsem asi dodnes, můžu to tak říct, klavírista, pomlčka, dřevorubec. Já jsem takovej ten hrubej. Já umím to boogie-woogie, rock'n'roll, blues a tak dál, ale nejsem ten typ naprosto univerzálního klavíristy, který by zahrál všechno. A někteří takový jsou, vezmou noty a hrajou prostě. To já skutečně nejsem. No a pak v Praze jsem nastoupil na tehdy Lidovou školu umění, dneska se tomu říká Zuška. A normálně jsem absolvoval někdy v 8. třídě základní školy, jsem vlastně dochodil tu Lidovou školu umění na piano, takže to jsem musel samozřejmě nějaký snažší skladby celých těch 7 let se učit a chodit na hudební nauku, takže takhle.
0: My si teď pustíme už další skladbu, kterou jsme společně vybrali, a to je zase taky pěvec, který je stejně proslulý jako Elvis Presley. A to je Luciano Pavarotti, který zaspívá tu známou árii Nessun Dorma z opery Giacoma Pucciniho Turandot. Tak ukázka, pak si budeme povídat dál.
1: Dobře.

0: Lučánu Pavelutti, který se mimo jiné taky zasloužil vlastně společně s Domingem a Carreresem o to, že i mladší posluchači teda začali poslouchat tenhle druh hudby. Oni taky často zařazují i populární písničky, dokonce i muzikálové. My jsme se tady o tom bavili, že jsme mohli vybrat teoreticky nějakou hudbu z muzikálu. Jak jste na tom vy se zpěvem a jak často ho používáte pořád?
1: To je dobrá otázka, jak často. Když mám koncert, tak ho používat musím, to je jasný, to lidi chtějí něco slyšet.
0: A já myslím, že spíš na jevištích, třeba při jiných představeních.
1: Je to tak, že já v několika muzikálech jsem už hrál, ne že bych byl fanda, co by divák, že bych chodil na muzikály, mě vždycky přišlo divný, že najednou z té mluvený řeči činoherní, takže najednou přejdou do písničky. Mně to prostě přišlo nelogický už od dětství. Takže muzikály někdo je zbožňuje, já jako je můžu samozřejmě, několik těch amerických filmových z 50. 60. let, Divotvorný hrnec a jiný, tak prostě mám hrozně moc rád. A v několika jsem účinkoval, ještě účinkuju pořád. Takže samozřejmě tam se musí mluvit a tam se musí zpívat. Takže tam ovšem je většinou požadavek toho muzikálového českého posluchače, diváka, slyšet to belkanto, jak jsem tady zmiňoval. Prostě krásný operetní, nějaký zpěv čistý a nějaký řvaní až tak moc, pokud to není Josef Vojtek z Kabátu třeba, tak chtějí spíš ty čistý hlasy školený, což já nemám. Já jsem nechodil nikdy na zpěv, já jsem intuitivní zpěvák, který prostě naposlouchal Elvise a jiný zpěváky, samozřejmě taky kromě něj. Takže zpívám tak, jak mi zobák narost. Možná kolikrát i zbytečně tlačím na pilu, přitom kdybych někomu chodil, možná tak by mě naučil šetřit hlasem, nevím. Jsem takovej ten, že do toho jdu prostě po hlavě, když zpívám, jako opravdu jo. Ale dokážu dát, samozřejmě zpívat i pijánko nějaký, to jo, ale spíš jsem typ, který si rád zařve, jako v tom baritonu, v rámci svého baritonu teda.
0: No a budeme se o tom bavit, o zpěvu rock and rollu, až budeme si povídat a o lokomotivě, no, to, no, k tomu samozřejmě taky dojde v tom našem pořadu. A já se ještě vrátím k tomu klavíru. Vy jste pak dál studoval někde klavír na konzervatoři nebo tak?
1: Ne, právě že ne. Ne, já jsem skončil už a takhle jsem si oddych, protože jsem nikdy nebyl velký fanda na noty. Já jsem samozřejmě přečtu, přelouskám to pomaličku nějakou skladbu, ale nejsem notář. Prostě jsem fakt člověk, který spíš to naposlouchal za ten svůj život, i ten zpěv. Samozřejmě jsem nesmírně vděčný, že jsem na klavír chodil, že mi to přece jenom dalo několik skladeb, který si dodnes pamatuju, který můžu někde zahrát, že mi to dalo představu o tom, co znamená v italštině. I mi to v restauraci kolikrát pomůže, jo? Třeba, když já znám trošku italské hudební názvosloví.
0: Takže presto,
1: už to tady je, že jo, to jídlo, že? Jako presto je super. No, takže nešel jsem dál. Prostě už jsem byl rád, že to skončilo vlastně, upřímně.
0: A od té doby se s tím dá velmi dobře uživit asi a velmi dobře taky obsáhnou všechny ty žánry, o kterých jsme mluvili. Ještě jsou nějaké jiné žánry, které byste zvládnul, kromě teda muzikálu a rock'n'rollu?
1: Tak na to piano, jak jsem říkal, jsem opravdu hodně specializovaný, že to je od toho blues, boogie-woogie, rock'n'roll, samozřejmě se doprovodím, jsem schopen zaspívat písničky od Beatles, od Ray Charles a tak dál. Ray Charles je vlastně pro mě taky svým způsobem rock'n'roll. Američani říkají rock'n'roll všemu, dodnes třeba skupině Bon Jovi nebo Guns N' Roses, oni tomu všemu říkají rock'n'roll. To v našich, jak si tady vodách, v tomhle regionu českým, tak to není až tak běžný. Rock'n'roll je pro nás prostě Elvis nebo Bill Haley a Jerry Lee Lewis, Chuck Berry a tak dál. A slovo Big Beat taky nemám dvakrát rád, no to je jedno. Zkrátka, Ray Charles třeba, to je taky můj šálek kávy, toho mám strašně moc rád. Mimochodem ten, nechci být vůbec vtipnej, ale skutečně noty neviděl, takže ten hrál vlastně ze 100% intuitivně jako já.
0: No. No a co se týče nějakých třeba českých rock'n'rollových, těch starších vzorů?
1: Potkal jsem se se všema, s Mickey Volkem jsem se potkal v Lucerně v roce 89. To už teda byl trochu, řekněme, méně energický. Mikule byl unavený, to bylo vidět. Potkal jsem Peta Kaplana, naspíval jsem duet s Karlem Zichem v roce 86, protože Karel Zich byl český Elvis a symbol rock'n'rollu a já jsem ho jako kluk strašně poslouchal. Karla, a pak jsem se s ním potkal a naspíval jsem s ním duet, to byla obrovská čest. Pavla Sedláčka, s tím se vídám dodnes, ten naštěstí ještě je mezi námi, no tak... Pavel Sedláček mimochodem a jeho sestřenice z Roketnice mě taky formovala. To byla písnička taková rock'n'rollová česká. Ale samozřejmě rock'n'roll je doménou Američanů, co si budeme povídat, a Britů, jako obecně. Prostě rock'n'roll oni umějí nejvíc.
0: Dobře. Tak si dáme zase další skladbu a teď to bude trošku takové proti sobě, protože my si tady povídáme a budeme dál povídat spíš o tom rock'n'rollu a o lokomotivě třeba. Ale my jsme společně vybrali i hudbu, kterou naši posluchači mají rádi. a to je tedy ta takzvaná, to nemá říkat vážná hudba.
1: Klasika.
0: Klasická muzika. No a tou další skladbou teď bude slavná novosvětská Antonína Dvořáka. Když jsem se ptal, co z ní vybrat, tak samozřejmě padlo Largo, protože to je nejpopulárnější skladba. Ještě doplním, že Český národní symfonický orchestr bude řídit Zdeněk Košler.

0: Tak to hrál Český národní symfonický orchestr, byste mi teď říkal, že jste kousek od sebe.
1: No ano, ČNSO, Český národní symfonický orchestr, já myslím, že tam zkoušejí, ale i nahrávají, tam je nahrávací studio. Hmm. Je to bývalý kino Vltava, kam jsem já chodil se základkou na filmy a pak se z toho stalo nahrávací studio. A já tam bydlím skutečně, je to hostivař. Je to hostivař, což je krásná městská část Prahy, 10. No a v budově ČNSO jsme dokonce s mojí kapelou natáčeli v roce 2007 CDčko. Mm-hmm. Takže super.
0: Takže je tady vztah mezi vámi. A teď to byla teda Novosvětská a Largo z tohoto díla z 9. symfonie Antonína Dvořáka. Za chviličku další hudba, ale mezi tím si budeme povídat a já myslím, že bychom mohli přejít právě na tu lokomotivu. Jsme tady několikrát o tom hovořili. Kdy tahle ta parta vznikla?
1: Úplný prvopočátek je v roce někdy 85 v podstatě. Protože my jsme společně s Vítkem Fialou, což je můj souputník celý život, vlastně hudební, jako je to kamarád samozřejmě, tak jsme s našima tátama, s mým strejdou, měli dvougenerační skupinu Seniors and Juniors. Mm-hmm. A hráli jsme rock'n'rolly, já jsem zpíval, bylo mi nějakých 8-9 a Vítek hrál na bicí. A tátové, můj táta piano, jeho táta Vít Fiala starší hrál na basu, Karel Kolařík tam byl saxofonista, můj strejda hrál na kytaru. No takže ty prvopočátky jsou v roce 85, se dá říct. Pak se to nějak rozpustilo, přišla revoluce, takzvaná sametová, že ano. Po revoluci jsme se dali dohromady v roce 94 s Vítkem tedy, se kterým jsem se znal skutečně celý život a přibyli nám ještě bubeník Karel Schirer a kytarista, vynikající kytarista, hodně známý Norby Kováč. Mm-hmm. Takže od roku 94 existujeme v tomto složení, takže máme 32. výročí letos. Původně jsme se jmenovali nějak OOTM, One of the Millions, ale to si nikdo nepamatoval. To komolili, jak se to jmenujete, OPBH nebo Serpišu, nevěděli. Tak jsme řekli, hele, není to trapný, prostě máme písničku Lokomotivu, budem Lokomotiva. Jo, to si každý zapamatuje. To, že tam nějaká souvislost s Moskvou a nebo Lokomotiv GT v Maďarsku, to nám bylo jedno. Prostě jsme Lokomotiva, která je symbolem, vlastně ten vlak byl vždycky inspirací rock'n'rollu a country music taky, co si budeme povídat. Takže Lokomotiva je docela příhodný, si myslím.
0: A je dostatek příležitostí k vystupování?
1: No tak samozřejmě, že to není taková sláva, jako když jsme byli třeba u Miloslava Šimka v pořadu Z politiky netančí.
0: Ano, to si pamatuju.
1: Tam jsme byli asi 7 let, no, to bylo krásný období. No, pak odešel Miloslav Šimek, bohužel, a tím jsme skončili i my, jako pravidelně se ukazoval v televizi. Takže těch příležitostí v televizi pro hudební těleso podle mě moc není. Teď ta televizní zábava se tak změnila, že tam jako kapelu člověk nevidí, pokud se nejedná o nějaký přímý přenos sportovce roku nebo nějakého anděla, co já vím. Takže tam není prostor moc. No. A co se týče hraní, tak jako městské slavnosti a plesy a firemní večírky a tak, tak samozřejmě o nás jako vědí. Mm. Neříkám, že bych si za to koupil jako nový Ferrari, zrovna kdybych měl příjem jenom z od Lokomotivy, ale je to, řekněme, příspěvek na dost složenek.
0: Dobře. Tak jsme teď ukázali posluchačům pravdu. Protože já, když se tady bavím třeba někdy se seriálovými herci, tak o tom moc nechtějí mluvit, o těch seriálech, protože to je vlastně hlavně zdroj příjmu. A,
1: jasně, aby mohli rád divadlo, aby jsou
0: mohli, a přesně tak, aby mohli rád divadlo. No a vůbec muzikál je dobře, a co vy a třeba činohra, účinkoval jste někdy v něčem?
1: Jo, ale to až vlastně v poslední době. Můj úplně první muzikál byl s Alešem Hámou, s Kubou Werenbergem a s Daliborem Godníkem, když měl Olympic 40. Psal se rok 2002, tuším, tak nějak 2001. A bylo první takový představení i s muzikou samozřejmě olympickou, když to tak řeknu, Olympik a ne jak se lítá vzhůru. A to bylo muzikálové představení a my jsme tam představovali mladý olympiky vlastně. A byl super for, že v druhé půlce tam přišli opravdu Petr Janda a originál Olympik a hráli jsme všichni dohromady. A byla to úžasná jam session. Tak to bylo moje úplně první, kde samozřejmě jsem hrál na piano, trochu jsem zpíval a trochu té činohry. Tam jsem se s tím poprvé seznámil. Pak přišla televize, nějaký seriál, že jo, na Primě a tak dále. Takže já jsem se učil za běhu před kamerou nebo i na těch divadelních prknech mluvit vlastně. Učil jsem se zase opět intuitivně, nebo samozřejmě jsem si nechal poradit, jak se člověk má na jevišti otáčet, kam se má koukat, jak má mluvit a tak dále. Takže myslím, že jsem za ty léta něco nasál, něco nazbíral, snad dobře. A dneska už, ano, jsem ve dvou činohrách. Dneska hraju čistou činohru a do pyžam s Kateřinou Brožovou, s Davidem Suchařípou. Ještě tam je Vlasta Žehrová, Eva Číškovská. To jezdíme docela dost, tak to je čistá činohra. komedie Kamoletyho a pak hraju čistou činohru ve Strašnicích, takový politický satirický komedii Prezidenti. Tam taky jenom mluvím, tam nespívám a snažím se být vtipnej, ale moc to nejde.
0: Tak jak jsem říkal, těch profesí je hodně. Pojďme si teď poslechnout zase další hudební ukázku. Vy jste vybral část jedné ze symfonických básní Bedřicha Smetany Vltava, tak ona je dlouhá, no. Tak asi ji budeme muset trošku zkrátit. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Tedy jsme poslouchali provedení České filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek, který už teda taky bohužel není mezi námi. Od Bedřicha Smetany tu Vltavou z cyklu Má vlast, z cyklu symfonických básní. Tak mě napadla ještě jedna věc, zda chodíte někdo, a teď nemyslím teda koncerty té klasické hudby, té, kterou teď posloucháme, na koncerty svých kolegů nebo někoho jiného, kdo vás zaujal v poslední době?
1: No, že bych moc chodil, přiznám se, moc jako dlouho jsem nebyl ani na Čihoře v divadle, ani na nějakým pořádným koncertu.
0: Není čas.
1: Já totiž, když se někde vyskytuju, třeba já právě, jak jste zmiňoval, že občas i moderuju, to, což je takový atavismus, protože jsem kdysi moderoval v televizi poměrně dost, hádej, kdo jsem, takový pořad, ten byl populární, tak pořád ještě občas moderuju. A tam na těch akcích často bývají různé skupiny. Takže jsem viděl třeba jako z té populární hudby, viděl jsem No Namey teď na nějaký akci, v Třinci to myslím bylo. To bylo senzační, můj kluci hrajou parádně. Já nevím, já to vidím jako při práci, takže já nemusím cíleně chodit třeba do pokladny a kupovat si úplně lístky. Ono to tak přijde samo. A vážnou hudbu jsem, no teď jak jsem měl 50, tak jsem měl Hyberný koncert, který se hrozně povedl, byl vyprodaný. A tam jsem měl třeba 3 smyčce, holky z Inflagranty, to jsou 2 housle a 1 violončelo. A ty mě podpořili v několika skladbách, třeba v Georgia on my mind od Ray Charlese. Tam ty housle, když člověk cítí v zádech, tak je šťastný. To je prostě nádhera. Takže já jako to slyším a že bych cíleně někam chodil, to se úplně říct nedá, ale jinak já obdivuju všechny. Dneska je tolik šikovných lidí a zejména v té populární hudbě, to je neuvěřitelný. A klasiku samozřejmě to je jako smekám, protože to je něco nad mý chápání kolikrát. Když vy říkáte o tom, kdo tu nahrávku třeba Vltavu, že to byl národní

0: Sluchači, taková.
1: Ale ano, jo. Fotbalista, myslím.
0: No jo, fotbalista, ano, to jsem chodil od první třídy taky, s pianem vlastně. S klavírem jsem chodil i na fotbal, ruku v ruce, to jsem měl dva koníčky. A skončil jsem s tréninkama fotbalovýma v sedmý třídě základní školy. Od té doby už jenom rekreačně. Zlomil jsem si taky kotník třeba na fotbale v roce 2015. Od té doby už se bojím, protože to byla moje vlastní chyba. Už si nevěřím tolik na tom fotbalovém place, ale občas jdu zahrát. Hraju s týmem Real Top Praha se jmenuje. To je tým bývalých sportovců a nějakých těch osobností z showbiznisu, umělců, kteří hrajou fotbal. Takže jako jo, a vybíráme peníze na dobrý věci, když někam přijedeme. Je to dobrý. Člověk si zaběhá, vydejchá se, udělá si žízeň na pivko, takže je to dobrý, samozřejmě. Ale říkám, už jsem hodně opatrný při tom fotbale. No a pak hraju golf, tenis a další. Poslední dobou teď mám rád opravdu šipky, kulečník a, a bowling. To už, toho se člověk moc nezadejchá.
1: To už je o tom věku, co jste říkal, to je rovný. No dobře, já ještě taky samozřejmě gratuluji, protože to kulaté výročí jste měl nedávno v únoru.
0: 26. února jsem se, ano, jako Frederik Chopin jsem se narodil. No.
1: Tak ale nepřipouštíte si to, jak je vidět vůbec.
0: Snažím se být mladej furt.
1: Ano, přesně tak. Nakonec posluchači si nás můžou prohlédnout pak na Facebooku, teda bohužel i mě.
0: Jo, tady jsou kamery.
1: Tady ne, to se vyfotíme potom v našem studiu. Naštěstí kamery tu nejsou, to se mě vždycky ptají operní pěvkyně, nemáte tam kameru? A pak teda přijde třeba nenalíčená, když řeknu, že není opravdu.
0: A vy říkáte, kdo jste, co tady chcete?
1: Nemá čeho bát. No. Tak to byla trošku jako legrace, ale teď zase trošku zvážníme v hudbě teda, i když vážná hudba není vážná. Samozřejmě, jak jsme o tom už tady mluvili a poslechneme si teď dílo, které byste si přál, a to je část Montekové a Capuleti, to je ten souboj těch dvou znepřátelených skupin od Sergeje Prokofiva v baletu Romeo a Julie.

0: Romeo a Julie, známý příběh od Sergeje Prokofjeva, teda od Williama Shakespearea, ale tady od Sergeje Prokofjeva.
1: Ten krásný souboj. Dramatický, neuvěřitelný. Je tam cítit ten ruský původ toho autora. Ještě kdyby to napsal Němec, tak bych řekl, je to možný, ale podle mě Čech by něco takhle dramatického, takhle těžkého ty doby, že by to nenapsal. Nevím. Je to tam cítit.
0: To je pravda. No, my se budeme pomalu loučit, protože náš čas pomalu vyprší a uslyšíme za chvilku poslední skladbu nebo ukázku z ní v tomto pořadu. A na závěr se vždycky ptám svého hosta, tentokrát Petra Vondráčka, zda je na co pozvat naše posluchače, ať už se to týká teda muziky či dalších žánrů.
1: Jasně. Zmiňoval jsem tady tu činohru A do pyžam se to jmenuje, tak to hrajeme v Praze v Palasu 26. května, to je za nějaký měsíc, a zvu do Prahy, protože jsme slyšet někde daleko ještě.
0: Dneska už poměrně daleko, protože vysíláme digitálně.
1: Digitálně, aha. Dobře, tak tohle bych pozval na 26. do Palasu. Potom je zajímavé datum 6. června, kdy hrajeme v 11 dopoledne s Lokomotivou na MDA Ride, to je taková akce, kdy se scházejí motorkáři z celé republiky a podporují se, jak si pomáhá se dětem se svalovou dystrofí. Je to akce, která se konala na Pohořelci, na Můstku, na Václavském náměstí, takže myslím, že letos to bude, že to bude letos na Pohořelci, u Pražského hradu, nebo pod Pohořelcem, tam jak je Hradčanské náměstí, tak tam 6. června, prosím vás pěkně, hrajeme s Lokomotivou. A pak běžím do divadla Hibernie a tam mám dvoják Zapomeňte na Shakespearea. To je takový muzikál Janka Ledeckého. Úžasný. To by asi, tady mám nějaký třídní sraz, tam nebudu
0: zvládat. No, možná jedně, že by poslouchali vaši spolužáci. Tak já moc děkuji Petru Vondráčkovi za to, že si našel čas na posluchače Rádia Klasik. Právě ten dnešní pořad byl poměrně veselý.
1: Mně přijde, že v téhle době je dobrý se
0: je to pravda.
1: Mít čemu zasmát.
0: Je to trochu. Tak. A tak si na závěr teď poslechněme dílo, které taky není nijak smutné. Je to klavírní koncert číslo 1 bémol Petra Iliče Čajkovského. Vybrali jsme druhou větu. A hraje Česká filharmonie, kterou řídí Karel Ančerl, to znamená to starší nahrávka, a ke klavíru se posadí Světoslav Richter. Tak ještě jednou moc děkuju a ať se daří.
1: Já děkuju za pozvání, ať se daří vám, Ivane, a samozřejmě všem posluchačům. Díky moc.

0: archivu osobností.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Klasik Praha.
0: Klasik Praha.